0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, Ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

Musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba že v tom, anebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v Kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, převezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali ukolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů k hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat na tváři, měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. Té nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil co by primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v Pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Mariny. To jen abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si stálo prase na terase, houpalo se na ocas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

Teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo haiku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě, jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na litu. A pak mi na to povídá.

Jeden malej prodavač se na mě usmíval a fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s Činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.

aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúšku maličku, opri si o mňa hlavičku.

večná bude zase já. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli.

Tak slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
3: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
2: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humor

0: A chata můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Volkovinách. A vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasného něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, to jako tady...
3: No vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, zase strana tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali, pohlítala po lese s pirátama.
3: Ne, ale... To tak vypadalo, že ta romantika...
5: To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se a uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, co by jsme jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: ten Berne si nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda, my jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešíval, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví,
5: nemohli
3: jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: Studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na tak, lodi?
1: Na moři.
2: Takhle. Na moři, ano, ano, jo. Ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné.
1: Tu pevnost, v podstatě tam arabské, přivěz
2: do přístavu. Ano, to je pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře, jo, i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: máte zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo, jo, jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, abyste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: Ta co hlavou plave. Na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a,
1: jo, jo.
2: A tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase a pak, vylézt. Ano, a na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen, její hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zrychnovka. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuji.
5: Nemáte zač. A Patriku, vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím, Patriku, a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni brýle.
7: Všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pane, vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem.
9: Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Že takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
10: Ne.
9: Já si neumím představit takovou duchovní cestu, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. to velkou. Jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říká, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký židli?
10: No, normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Humoriáda. Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
10: meditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
10: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
10: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano,
2: meditace
10: nebo,
2: žehličkou.
10: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
10: ne, no
2: nebo
10: tak
2: to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano, partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mhm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední slova, ty šlágvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty
10: svá představení, která mám, takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: To, ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Karmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 7:05.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani
2: ne.
1: S jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už o tom mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Ale tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Zkoušeli ta byla to se? Taková ta komedie. Ano.
1: A... Byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo jak divadelní představení, taková inscenace, a pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás,
2: tak
1: herců.
2: Ano, to byly tyhle takové typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režisera Filipa jsem točila u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto
2: pořady. Ano, u něho často, u pana režisera Kachyni. Ještě, no teď u pana režisera, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Ne. Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí. Režisér.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra, ano. Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A dítěm jeho, no, takovým, ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let. A
1: úžasný.
2: On tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal. To bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno. To
1: bylo
2: nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasujem za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám myslím vysoký, já vás zdravím, paní hosto, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky hodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky Nový dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky Nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský,

0: Pak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
0: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
1: No, i mě. Mě taky.
0: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
1: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
0: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
2: Dobrý den.
0: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
2: No a jaký na to máte názor?
0: Že je to blbost. Když jste oba starý.
2: Někdo začíná nový život třeba v 50.
0: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
2: Tandem? Jaký tandem?
1: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
2: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
0: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
5: Ne.
4: A na kole jste někdy někam jeli?
5: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
4: Ne, s Petrem žádný sport.
5: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
4: Jo. Mhm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
5: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
4: Jo.
5: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
4: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
5: Ne.
4: Mládí, nebo že byste spali pod širákem?
5: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
4: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
5: No,
4: já a Petr pod širákem, tak teď ne, ale...
5: Ani by tenkrát, když jsme tak... byli mladí,
4: jo.
5: Ne, jedinkrát jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč... A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
4: Jo.
5: Tak jako pod širákem, jo.
4: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
5: No.
4: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
5: Ano.
4: No.
5: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
4: Jo, jo.
5: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
4: Taky zdravíme.
5: A my jedem.
4: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor, mezera A pro Dalimila Klopku, imitátorské dovednosti a nebo Senka v žaláři s Milanem Lasicou, Juliem Satinským a Kamilou Magálovou. Humor, mezera B. Hlasujete.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju. Zároveň, dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás Patriku, zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Věda pořalejch už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá jde z Déržkovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru serny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce mu vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje okýnko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu a pan Král, tamhle v rohu pan Král. A to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný ano. Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: První vlna vstupu zdarma do muzeí v Brně přilákala více než 1600 návštěvníků. V brněnském Novém Lískovci začala stavba parkovacího domu. Při operacích v Jihlavské nemocnici pomáhá nová srdeční pumpa. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Do brněnských muzeí, které spravuje stát, zavítalo 1. zářijovou neděli se vstupem zdarma více než 1600 návštěvníků. Ve srovnání s poslední nedělí o prázdninách, která bývá typicky v návštěvnosti slabší, jde o více než dvojnásobný počet lidí. Například Moravská galerie v Brně zpřístupňuje své stálé expozice dlouhodobě bez vstupného. I tam ale pracovníci nárůst zaznamenali, popisuje mluvčí Eva Karlčáková.
2: Objektech Moravské galerie byl zájem vyšší. V Pražákově paláci v Brně téměř dvojnásobný. Celkově volný vstup do Moravské galerie využilo 532 lidí oproti 332 návštěvníkům z poslední srpnové neděle. Jde tedy o nárůst v hodnotě 60%.
1: Stavba parkovacího domu v Brně Novém Lískovci začala. Včera je zahájili zástupci magistrátu. Dělníci postaví garáže pro skoro 300 aut na místě neoficiálního parkoviště mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí. Brno za to zaplatí přes 126 milionů korun.
3: Stavební firma budovu zapustí do svahu. Dohromady v garážích zaparkuje 294 aut nebo motorek, 130 míst na střeše a v ulici zároveň dostanou k dispozici rezidenti, protože budou zapojené do režimu modrých zón. Čtyřpatrový parkovací dům mají dělníci dokončit v příštím roce. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
1: Lékaři Jihlavské nemocnice využívají při zákrocích mechanickou srdeční podporu. Cévním přístupem zavádí do srdce takzvanou impelu. Jihlavská nemocnice je jediná na Vysočině, která přístroj využívá. Podle mluvčí Moniky Zachrlové jde pouze o dočasnou podporu při náročných situacích.
4: Impela je vlastně speciální malá srdeční pumpa, která dokáže během náročného kardiologického zákroku dočasně podpořit tu činnost srdce. A lékaři využívají hlavně u pacientů, kterých je potřeba během intervenčního výkonu zajistit dostatečnou podporu srdečního výdeje. A pro pacienta tak může znamenat větší bezpečí při zákroku, který by pro jeho srdce představoval výraznější zátěž.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré. A biozátěž dnes bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Asi 10minutové zdržení očekávejte při průjezdu brněnským Královopolským tunelem. A pozor, dejte na silnici 43 u obce Česká, v pravém pruhu leží sražený divočák. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili v úterý 8. září roku 2026. Dnešek je 251. dnem letošního roku, do konce roku zbývá 114 dnů. Svátek dnes slaví Mariana, písničku pošleme po 8. hodině a samozřejmě písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost i dnes v úterý už od 5. raní. Začneme se Žlutým psem, Modrá je dobrá. Dívám se, dívám, to už bude slavný duet Lucie Bílé a Petra Habky. No a další písničky, které nestárnou, chystáme. Přejeme vám z celého srdce, ať vám dnešek co nejpříjemněji ubíhá, ať se den rozjede v rytmu písniček, které nestárnou, dobré nálady, vonavé kávy a dobrých lidí kolem vás. Pavel Kašpar u mikrofonu, hezký poslech.
0: Český rozhlas

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin na 13 minut, posloucháte nás 8. září 2026. Dnešek připomíná pěvkyni, básnířku, spisovatelku a také manželku zakladatele Lázní Luhačovice, Marie Kalma. Narodila se před 145 lety, přestože nám její jméno dnes nic neříká, jejím přítelem byl Leoš Janáček a právě na její přímluvu nastudovalo Pražské národní divadlo jeho operu Její pastorkyně. S 8. zářím je spojené narození také folkloristy, sběratele, autora mnoha moravských pohádek a lidových pověstí Oldřicha Syrovátky v roce 1925. Vystudoval Ivančické gymnázium, Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a posléze působil jako etnograf a folklorista na brněnské pobočce Akademie věd. Ve spolupráci s Evou Kilianovou vydal například knihu moravských pohádek nazvanou Čarovné ovoce. V roce 1972 zemřel Jindřich Loukota, dlouholetý člen brněnského zemského divadla, skladatel a šanzoniér. Jeho písně a šanzony získaly ve své době obrovskou popularitu a sám je také často zpíval ve vysílání brněnského rozhlasu. 45 let uplyne dnes od úmrtí brněnského malíře Josefa Jiřího Kamenického. Věnoval se i umělecké fotografii, specificky pojatým aktům a ve výtvarné tvorbě se pak zabýval především moravským venkovem. V 50. letech emigroval do Vídně a jeho díla jsou ve sbírkách Moravské galerie, Krajské galerie ve Zlíně a také ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Před 20 lety zemřela ve Švýcarsku brněnská rodačka, herečka a pedagožka Vilma Nováčková, dlouholetá členka zemského, později státního divadla v Brně. A 185 let uplynulo dnes od narození českého velikána Antonína Dvořáka. Narodil se v Nelahoze vsi a pocházel z 9 dětí z rodiny řezníka a tam se předpokládalo, že Antonín Dvořák převezme hostinec i řeznickou zástěru. Naštěstí se tak nestalo a stal se velmi slavný skladatelem. 5 hodin a 15 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Po písničce už na vás čeká počasí. Hezký poslech přeje Pavel Kašpar.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Teploty dnes po ránu na jihu Moravy jsou o něco vyšší než včera, ale žádné závratné výšiny to nejsou. Pohybují se mezi 11 a 15 stupni Celsia. No a předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno nebo skoro jasno a teploty horké letní ve srovnání se včerejškem vysoké 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na dvojce a slunce, které vychází v 6 hodin a 19 minut, zapadne 6 minut před půl osmou. Dobré ráno.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Úterním dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

patří katům, katům bým, v polích spavalo.

hráli a zpívali vám Rangersy 5 hodin a 23 minut. Tady je Český rozhlas Brno. V laboratoři ve Studentské ulici v Brně včera unikly desítky mililitrů žíravé a toxické látky. Likvidovali hasiči. Z budovy odešlo asi 150 lidí. Záchranáři ošetřili jednoho zraněného muže. Toxická chemikálie zasáhla jeho ruku. V péči měli i ženu, která se látky nadýchala. Podle dostupných informací se nehoda stala v budově budoucího sídla Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Chemikálie podle vedoucího oddělení komunikace rektorátu Masarykovy univerzity Simony Polcarové někomu při manipulaci vypadla z rukou. Nepříjemné pocity vzbuzoval v kolemjdoucích v neděli odpoledne mladý muž v Brně Bystrci. Močil na chodník, polehával na jednom z odstavených aut, které poškodil. Hlídka strážníků muže odpovídajícího popisu našla na sídlišti u zamčené koje s popelnicemi, ke kterým se snažil marně dostat. Na ozlevení strážníky nereagoval, odpovídal na otázky, mluvil s fiktivními osobami a jeho nekoordinované těkavé pohyby svědčily o tom, že by mohl být pod vlivem drog, což následně potvrdil i test. Podle výsledku však intoxikace pozvolna ustupovala, přesto 21-letý muž tvrdil, že žádné omamné či psychotropní látky nepožil a poničení vozidla taktéž odmítal. Na Volkswagenu, po kterém se údajně válel, ale byl vytržený znak. Vyšetřování tak bude pokračovat. Zprávy pro vás dnes chystá Jitka Uhnavá a ta další tu budou za 5 minut.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hladiny toků a nádrží na jižní Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Přesto nádrž upouští více než desetinásobek toho, co do ní teče. Pomáhá tak se suchem okolním vodním ekosystémům. Cyklisté můžou v průzkumu upozornit na chybějící stezky, stojany nebo nebezpečné přejezdy pro kola napříč jižní Moravou. Krajská agentura pro veřejné inovace Jinak připravila dotazník. Lidé ho najdou na jejich internetových stránkách. Jeho vyplněním přispějí ke zlepšení cyklodopravy v regionu. Celkem 21 nových parkovacích míst přinese první etapa revitalizace místní komunikace za obchodním domem v otrokovické místní části Baťov. Stavební práce začnou zítra. Přibližně 70 metrů dlouhý úsek od napojení na třídu spojenců po nový vjezd na parkoviště hotelu Morava projde kompletní úpravou. Komunikace získá nový povrch a přibydou také bezbariérové chodníky. Moderní rehabilitační technologie a cvičení v bazénu si dnes můžou vyzkoušet zájemci v Prostějově. Pracovníci tamní nemocnice dnes pořádají den otevřených dveří Centra léčebné rehabilitace. Akce se koná od 14 do 16 hodin při příležitosti Světového dne fyzioterapie. Začal také týden duševního zdraví. Zapojila se do něj i Jihlavská psychiatrická nemocnice. Ve svém 28. ročníku s podtitulem V ráji připravila sportovní, kulturní a společenský program pro pacienty i veřejnost. Dnes můžou lidé přijít do areálu na jarmark s výrobky od pacientů nebo na výstavu. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý během dne mírný vítr jižních směrů. A biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli opravě mostu je částečně uzavřená D2, a to mezi 58. a 55. kilometrem v obou směrech. V úseku projedete jen jedním pruhem. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

0: si, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pluku. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve vozech.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Pokud jste na cestách a posloucháte Ladislava Vodičku, tak vám přejeme, ať dobře dojedete do cíle. Tady je Český rozhlas Brno. V Břeclavské tiskárně už mají vytištěné téměř všechny volební lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk volebních lístků pro komunální volby je zatím přibližně v polovině. Dokončit celou zakázku chce tiskárna do 15. září, aby byl dostatek času rozvést balíky s lístky na příslušné úřady.
2: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby obce zastupitelstva města Olomouc.
3: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně teď vyrábějí volební lístky pro letošní komunální a senátní volby. Spotřebují na ně 800 tun papíru.
2: Což znamená nějakých 15 000 km návinu papíru. Tiskne se rychlostí od 6 až do 7 metrů za sekundu, záleží taky na tom daném formátu.
3: Nejvíc papíru padne na komunální lístky.
4: U těch obecních je to zhruba 13 milionů hlasovacích sad, což je víceméně stejný, jako bylo předtím, protože máme ty stejné

0: stejné okrsky a stejné obvody, ale v těch jednotlivých obvodech je o něco méně politických subjektů a tím pádem je to menší spotřeba papíru.
1: Porovnává s komunálními volbami před 4 lety obchodní ředitel Zdeněk Becker. Po vytištění se archy rozřežou a připraví k další kompletaci.
0: Momentálně máme u Senátu vytištěno a připraveno zkompletováno už zhruba 90% všech těch hlasovacích lístků. U obcí jsme někde zhruba kolem poloviny.
1: Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód.
0: Jsou tam umístěny hlavně proto, aby pomohli nevidomým a slabozrakým voličům.
1: Po načtení QR kódu si mohou ověřit, kterého kandidáta mají před sebou. Novinka přitom podle Zbyňka Rádce výrobu ani spotřebu inkoustu prakticky nezmění.
2: Ne. Je to tak zanedbatelné pokrytí tím QR kódem navíc, že tam nějaké významné navýšení spotřeby inkoustu nebude.
1: Všechny lístky musí být na distribučních místech nejpozději 24. září, aby se včas dostaly lidem do schránek. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 přesně je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 11 a 15 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje horký letní den, i když to tak po ránu nevypadá. Očekáváme jasno nebo skoro jasno a teploty dnes opět tropické 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na dvojce a slunce dnes vyjde v 6 hodin a 19 minut. Zapadne v 19 hodin a 24 minut. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, nezaměnitelný Valdemar Matuška v 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabízí právě teď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
3: My už jsme vzhůru. A co vy?

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Turistů na jihomoravských státních památkách o prázdninách ubylo. V Otrokovicích budou odborníci regulovat invazivní pajasan žláznatý. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen houby, které dobře znají. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Unavá. O letních prázdninách zamířilo na jihomoravské hrady a zámky ve správě státu míň lidí než loni. Ze 13 památek v regionu si meziročně polepšil pouze hrad Pernštejn. Ostatní památky zaznamenaly pokles návštěvnosti nebo podobná čísla jako loni. Nejvíc turistů ubylo na zámku v Lednici. Vysvětlení hledá kastelánka zámku Ivana Holásková.
2: Ten důvod trošku snížené návštěvnosti je především počasí, protože při těch vedrech, která panovali, vyhledávali lidé spíš koupání a ochlazení. Ta návštěvnost od covidu každý rok se nepatrně snižuje a zřejmě těch faktorů je víc.
0: Ve 4 lokalitách v Otrokovicích začnou v nejbližších dnech zasahovat odborníci proti invazivním pajasanům žláznatým. 7 stromů bude odborně ošetřeno v ulici Hloškova, Obchodní, Prostřední a v ulici SNP.
3: Cílem zásahu je zlikvidovat tyto stromy včetně kořenového systému a zabránit tak jejich dalšímu šíření. Město bude lokality i v dalších letech kontrolovat a případné nové výmlatky a semenáčky průběžně odstraňovat. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vídají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá za žampion nebo bedlu.
4: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
5: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
6: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
5: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Jen ráno se v lokálně v jižní části kraje vyskytne zvýšená oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 166. kilometru ve směru na Brno. Havarovalo tam auto. Na silnici leží kusy pneumatiky, projíždějte se zvýšenou opatrností. Kvůli opravě mostu je částečně uzavřená dálnice D2, a to mezi 58. a 55. kilometrem v obou směrech. V úseku projedete jen jedním pruhem. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 8. září roku 2026. Svátek dnes podle kalendáře slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky jména Mariana. A možná nevíte, že dnešek je také dnem ocenění lidí, kteří venčí psy. A pokud máte rádi opravdu bizár, tak je to také den milovníků datlového chleba z ořechy. Nikdy jsem nejedl, tak nevím, možná vyzkoušíte vy dnes ke snídaní. Přejeme vám, ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá, hrát vám bude Jiří Korn, Zelené údolí a pak se objeví Pavel Bobek, který se zkusí životu dál smát. Pavel Kašpar přeje krásný den.
1: Český rozhlas Brno.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu, tu.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut, zpíval vám Pavel Bobek. Extrémní sucho a teploty zničily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. Největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, na Moravě a na jihu Čech.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska s borovicí je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrněji manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
3: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci milion. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten milion budeme se pěstovat dál.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti, ale to se zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedla je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste si nás naladili v úterý 8. září. U snídaně vám přidáme ještě předpověď počasí pro dnešek. Momentálně se teploty na jihu Moravy pohybují mezi 10 a 14 stupni Celsia. A předpověď počasí pro dnešek. Horký letní den nás čeká, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na dvojce a slunce vyjde za zhruba půl minutku v 6 hodin a 19 minut a zapadne v 19 hodin a 24 minut. Přejeme vám krásný den, Pavel Kašpar u mikrofonu, ať se vám daří.
2: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Vzpomínka na film Dívka na koštěti Petra Černocká a Saxána. Pohřeb obětí letecké nehody se stal manifestací ukazující ochotu republiky bránit se hrozící okupaci nacistickým Německem. Řeč je o pádu letadla v předvečer války, kdy hustá mlza u Zakřan připravila o život dvojici mladých pilotů. Dodnes havárii v lese na pomezí Zbíšova a Zakřan na Brněnsku připomíná pomníček se jmény dvou lidí, kteří měli něco málo přes 20 let. Poslechněte si Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. Celé prázdniny jsme pro vás reprízovali předchozí části a od minulého týdne přibývají také díly nové, tak si je užijte. brno.rozhlas.cz nebo aplikace Můj rozhlas. Všude tam najdete Temné letopisy moravské.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Do brněnských muzeí, které spravuje stát, zavítalo 1. zářijovou neděli se vstupem zdarma více než 1600 návštěvníků. Ve srovnání s poslední nedělí o prázdninách, která bývá typicky v návštěvnosti slabší, jde o více než dvojnásobný počet lidí. Nárůst zaznamenali také například v Moravské galerii v Brně, která ale své stálé expozice zpřístupňuje bez vstupného dlouhodobě. Stavba parkovacího domu v Brně Novém Lískovci začala. Včera ji zahájili zástupci magistrátu. Dělníci postaví garáže pro skoro 300 aut na místě neoficiálního parkoviště mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí. Brno za to zaplatí přes 126 milionů korun. Nové dobíječky pro elektromobily by měly vzniknout na jihlavských sídlištích. Magistrát teď jedná se soukromou společností o zřízení celkem 136 dobíjecích bodů ve 12 lokalitách. Firma by je provozovala minimálně 10 let. Záměr už schválila majetková komise města. Finální dohodu musí potvrdit ještě zastupitelé. Se začátkem divadelní sezóny chystá Městské divadlo v Brno taky nové výstavy. Dnes odhalí expozice na činoherní i hudební scéně. Návštěvníci uvidí kresby Petra Hlouška a sochy Jana Šimka. Jehož díla můžou podle mluvčí Kateřiny Vyžďové znát lidé z Brna a okolí. Lékaři Jihlavské nemocnice využívají při zákrocích mechanickou srdeční podporu. Cévním přístupem zavádí do srdce takzvanou impelu. Jihlavská nemocnice je jediná na Vysočině, která přístroj používá. Podle mluvčí Moniky Zachrlové jde pouze o dočasnou podporu při náročných situacích. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povene slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. A biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Krátká kolona se začíná tvořit u Brna na křížení dálnic D1 a D2. Zdržíte se tam několik minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 6:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Pokud jste dnes ještě nebyli venku, připravte se na to, že teploty po ránu se teď pohybují na jihu Moravy mezi 10 a 15 stupni Celsia. Ale nenechte se zmást, ranními relativně nízkými teplotami přes den totiž vystoupí na více než trojnásobek. Nejvyšší denní hodnoty se dnes budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni Celsia. Čeká nás horký letní den. Bude jasno nebo skoro jasno a foukat bude jen slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin 19 minut, zapadne 6 minut před 7:30. Dobré ráno.
2: Hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová. A povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Známý výherní signál ohlásil, že je tu další kolo naší soutěže, nebo respektive hry o temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Pravidla jsou jednoduchá, po zaznění výherního signálu stačí, když se dovoláte jako první na známou linku 7264652000. A tím dnešním nejrychlejším byl posluchač Libor. Libore, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Gratuluju vám, temné letopisy moravské jsou vaše. Znáte tady tento pořad z našeho vysílání?
1: Samozřejmě, poslouchal jsem.
0: Tak teď si můžete i počíst o všech případech a vzhledem k tomu, že se jedná o příležitost u 102. narozenin Českého rozhlasu Brno, tak vždycky pokládáme ještě nějakou otázku s tím tak nepřímo spojenou. Libore, představte si, že je vám 102 let. Jakou největší neřest byste si bez výčitek dopřál ve 102 letech?
1: No, neřest... To je teda velice záludná otázka, to vám teda fakt děkuju.
0: Tak to, co, no, byste si tak dopřál? Co?
1: Tak kdyby tak ještě člověk mohl jako pokousat dobrý jídlo.
0: Tak, ale vidíte, to není vůbec špatná věc, tady tohle to vám řeknu, protože teď jsem nedávno řešil potíže se zuby, takže vím, no, jaké to je, když si člověk nemůže dobře zakousnout do řízku nebo do něčeho podobného. Libore, ještě jednou gratuluju a knížku posíláme. Mějte se moc hezky a děkuju za dnešní zavolání. Naslyšenou.
1: Já taky, děkuju, naschrnou.
2: Český rozhlas Brno, písni.

hravá, tak sukně jí chytla a od sukně celá roklina. Teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Letošní sucho se stále projevuje na tocích a nádržích povodí Moravy. Český Červený kříž začíná školit první pomoc formou virtuální reality. Poslanci se dnes budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Přesto nádrž upouští více než desetinásobek toho, co do ní teče. Pomáhá tak se suchem okolním vodním ekosystémům. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
1: Podle státního podniku budou hladiny toků v dalších týdnech klesat i přes občasné přehánky. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Takto chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci v rámci akce Moc pomoc přijedou do 12 krajských měst. První zastávkou je dnes Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
3: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
1: V Brně se program uskuteční příští čtvrtek. Dopoledne se ho zúčastní přihlášené školy. Od 15 do 17 hodin ale bude otevřený i pro veřejnost. Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
4: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona se slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. A biozátěž dnes bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na D1 na 166. kilometru ve směru na Brno. Havarovalo tam auto. Na silnici leží kusy pneumatiky, projíždějte se zvýšenou opatrností. A krátká kolona se začíná tvořit u Brna na křížení dálnic D1 a D2. Tam se zdržíte několik minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7 hodin a 4 minuty je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno v úterý 8. září a jsme rádi, že jste si nás naladili. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, zpívat bude Václav Neckář, legendární písnička, kterou proslavili Pelíšky, přidáme také Anuka v písničce Nelítám nízko a další písničky, které nestárnou, budou následovat, stejně tak jako soutěž Jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo dnes vyrazíme do Babic nad Svitavou a pro výher lehce máme román Neromantická dovolená. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce 726-465-200, linka sem k nám do studia, kam už za chvíli po písničkách můžete zavolat a zkusit si tipnout nebo tradičně vybrat některou z našich variant. Pochutnejte si na snídani, užívejte dnešního dne, ať krásně voní a probíhá hezké ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Anna K. Je 7 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno a je tu soutěž Jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo dnes vyrazíme do Babic na Brněnsku a zajímalo by mě, jestli pak víte, čemu se v Babicích říká kalenice. Co to je, milí posluchači Českého rozhlasu Brno? Zavolejte, zkuste to, tipněte si nebo vyberte některou z našich variant. Držíme vám palce. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Eda.
0: Edo, krásné ráno vám přeji, vítejte. Odkud prosím voláte?
1: Slavkov u Brna.
0: Tak krásné ráno do Slavkova. Dnešní soutěžní slovo je kalenice, pochází z Babic nad Svitavou, nebo tam se používá. A mě by zajímalo, jestli víte, Edo, co to je kalenice v Babicích? Tušíte? Slyšel jste někdy?
1: No, trošku to vím.
0: Tak nabídnu vám tři možnosti, ať se vám lépe vybírá. Kalenice může být v Babicích buď za A hřeben střechy, nebo za B strouha u cesty, anebo za C vysoká brána. Co to bude?
1: No, určitě Ačko.
0: Určitě Ačko. No, je vidět, že jste znalec, protože to tak skutečně je. Takže vy jste věděl, znáte tady tenhle výraz.
1: Jasný, to se říká tady. A i ve Slavkově, tady. Okolo Slavkova kalenice.
0: Perfektní, no je vidět, že víte, pro něm, ač pro mě to bylo třeba nový termín, já přesně jsem nevěděl, že se hřebenu střechy říká kalenice. Gratuluju vám, knížka je vaše, poprosím vás, nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny. Edo, krásné ráno do Slavkova. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra po 7. hodině.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 16 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 10 a 15 stupni Celsia. Ty nejvyšší hodnoty momentálně v Tišnově, Hájku, v Brně, Tuřanech a také ve Znojmě, Kuchařovicích. No a naopak nejnižší 10 stupňů třeba v Kobylí nebo v Pohořelicích. Ale nenechte se zmást ranními teplotami, pokud je v Kobylí 10 teď, tak v poledne nebo odpoledne to může být až 32 stupňů Celsia. Taková je předpověď pro dnešek. Čeká nás horký letní den, jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během nemírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 19 minut, zapadne 6 minut před 7:30. Přejeme krásné ráno.
2: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:22. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Večer s klarinetem, jak ho neznáte. V Boskovicích si můžete užít dnes, přesněji tedy v prostorách tamního evangelického kostela. Právě tam totiž od 19. hodiny vystoupí dva mladí talentovaní hudebníci, klarinetista Petros Andreadis a klavírista Kamil El Ahmajit. Moravské zemské muzeum v Brně dnes zve na zahájení výstavy Emil Holub, africký cestovatel. Představuje život a africké cesty jednoho z nejvýraznějších českých cestovatelů a přibližuje také příběh jeho výprav, objevů i celoživotní touhy poznávat Afriku. Vernisáž se uskuteční od 17 hodin na nádvoří biskupského dvora a vlastní výstava pak potrvá do 30. října. Vidět znojmo očima mladých výtvarníků můžete během výstavy, která vznikla u příležitosti oslav 800 let města. Jmenuje se Tvář nové generace a najdete ji v Domě umění ve Znojmě. Nabízí originální pohled na Znojmo očima velmi mladých lidí a propojuje historii města s dětskou a studentskou kreativitou. Do projektu se zapojilo více než 250 žáků základní umělecké školy Znojmo, kteří ve svých dílech zachytili architekturu, historii, atmosféru i kulturní život města. Návštěvníci si mohou prohlédnout práce vytvořené různými výtvarnými technikami, od kresby a malby přes grafiku až po koláž nebo prostorovou tvorbu. To vše do 7. listopadu. 7:24 je aktuální čas. Zprávy pro vás připravuje Jitka Uhnavá a ty další tu budou za 5 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Cyklisté můžou v průzkumu upozornit na chybějící stezky, stojany nebo nebezpečné přejezdy pro kola napříč Jižní Moravou. Krajská agentura pro veřejné inovace Jinak připravila dotazník. Lidé ho najdou na jejich internetových stránkách. Jeden člověk může dotazník vyplnit i víckrát a pokaždé upozornit na jiný problém. O letních prázdninách zamířilo na jihomoravské hrady a zámky ve správě státu méně lidí než loni. Ze 13 památek v regionu se meziročně polepšil pouze hrad Pernštejn. Ostatní památky zaznamenaly pokles návštěvnosti nebo podobná čísla jako loni. Nejvíc turistů ubylo na zámku v Lednici. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vídají po otravě muchomurkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá za žampion nebo bedlu. Začal týden duševního zdraví. Zapojila se do něj i Jihlavská psychiatrická nemocnice. Ve svém 28. ročníku s podtitulem V ráji připravila sportovní, kulturní a společenský program pro pacienty i veřejnost. Dnes můžou lidé přijít do areálu na jarmark s výrobky od pacientů nebo na výstavu. Ve 4 lokalitách města Otrokovice začnou v nejbližších dnech zasahovat odborníci proti invazivním pajasanům žláznatým. 7 stromů bude odborně ošetřeno v ulici Hloškova, obchodní prostřední a v ulici SNP. A počasí. Na Jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. A biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na silnici 19 u Kunštátu, srazilo se tam nákladní a osobní auto. Neprůjezdný je jeden pruh. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. V Břeclavské tiskárně už mají vytištěné téměř všechny volební lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk volebních lístků pro komunální volby je zatím přibližně v polovině. Dokončit celou zakázku chce tiskárna do 15. září, aby byl dostatek času rozvést balíky s lístky na příslušné úřady.
1: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby obce zastupitelstva města Olomouc.
2: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně teď vyrábějí volební lístky pro letošní komunální a senátní volby. Spotřebují na ně 800 tun papíru.
1: Což znamená nějakých 15 000 km návinu papíru. Tiskne se rychlostí od 6 až do 7 metrů za sekundu, záleží taky na tom daném formátu.
2: Nejvíc papíru padne na komunální lístky.
3: U těch obecních je to zhruba 13 milionů hlasovacích sad, což je víceméně stejný, jako bylo předtím, protože máme ty stejné okrsky a stejné obvody, ale v těch jednotlivých obvodech je o něco méně politických subjektů a tím pádem je to menší spotřeba papíru.
2: Porovnává s komunálními volbami před 4 lety obchodní ředitel Zdeněk Becker. Po vytištění se archy rozřežou a připraví k další kompletaci.
3: Momentálně máme u Senátu vytištěno a připraveno zkompletováno už zhruba 90% všech těch hlasovacích lístků. U obcí jsme někde zhruba kolem poloviny.
2: Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód.
3: Jsou tam umístěny hlavně proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům.
2: Po načtení QR kódu si mohou ověřit, kterého kandidáta mají před sebou. Novinka přitom podle Zbyňka Rádce výrobu ani spotřebu inkoustu prakticky nezmění.
1: Ne. Je to tak zanedbatelné pokrytí tím QR kódem, navíc, že tam nějaké významné navýšení.

0: potřeby inkoustu nebude.
1: Všechny lístky musí být na distribučních místech nejpozději 24. září, aby se včas dostaly lidem do schránek. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavi Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7 hodin a 46 minut je přesný čas, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy, jejich rozpětí se zatím příliš nemění, pohybují se mezi 10 a 15 stupni Celsia, ale určitě začnou brzy stoupat, protože předpověď pro dnešní den slibuje jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 19 minut, zapadne v 19 hodin a 24 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!

0: keď nu stúpa.
1: Zpíval vám Marek Ztracený, je 7 hodin a 52 minut, tady je úterní Český rozhlas Brno. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do nového sídla. Původní prostory v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny už nestačily, proto se provoz přesouvá do budovy za 2,5 miliardy korun v Bohunicích. Nové zázemí má o jeden operační sál a 35 lůžek víc. Zdravotníci z řemeslníky přesouvají vybavení a techniku a rozvezli na pokoje nová lůžka.
2: Počkej, ty už mi to chystáš. De facto musíme rozbalit celou tu postel, odslákat vlastně veškeré pásky, které jsou zajištěné. Ten pacient bude vlastně na té posteli ležet a můžou mu udělat ten rentgen a rozbalit madračka a vlastně de facto veškeré příslušenství, které oni si objednali.
3: Rostislav Teslík spolu s ostatními montéry v garážích nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie vybaluje nová lůžka. Složení jednoho zabere pár minut.
2: Jednomu člověku asi 10 minut, když bychom se ve čtvrku na to vrhli, tak to máte ani ne do 5 minut, protože každý vezme jedno to příslušenství, záleží, kolik toho je objednáno.
3: Tyto lůžka převeze do 5. patra, další várku potom do 3. Pokračuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Michaela Foralová.
4: Stěhujeme malou část přístrojů a spotřební materiál. My ještě částečně máme pár lůžek v těch starých prostorách, takže část personálu tam pečuje o ty naše stávající pacienty a vlastně tak zhruba 2/3 se tady věnují tomu úklidu a té přípravě.
5: A teď vlastně chystáme ten klinický provoz, to znamená na ostatních odděleních se zapojí přístroje, propojují do sítě. Průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli přijmout první pacient na to lůžkové oddělení a že bychom zahájili první výkony.
3: Doplňuje ji přednost kardiovaskulární a transplantační kliniky Petr Fila. Zatím začali přijímat pouze část ambulantních pacientů.
5: Potřebujeme všechno vyzkoušet, takže jsme nechtěli, aby se nám nahrnulo množství pacientů, jestli všechny přístroje by fungovaly.
4: Co se týče toho komfortu těch pacientů, tak vlastně v původních prostorách jsme ne úplně všude měli sociální zařízení na pokoji, což teďka opravdu budeme mít úplně všude. Ty pokoje jsou jedno nebo dvojlůžkové, klimatizované, se sociálním zařízením, s televizí. Myslím si, že pro ty pacienty i jako to pohodlí výrazně přibyde.
3: Dodává ještě Foralová. Nemocnice už přijala 35 nových nelékařských pracovníků a rozšiřuje i tým lékařů. Díky novým prostorám by se měli zkrátit i čekací doby, vysvětluje Fila.
5: V transplantační oblasti to oddělení stávající, odkud se vlastně přesouváme, bylo naprosto nedostatečné prostorově a neodpovídalo moderním trendům. My jsme museli z kapacitních důvodů některé operace omezovat, respektive přesouvat, že jsme nezvládli tolik toho udělat a samozřejmě máme v plánu i některé výkony rozšířit do budoucna se věnovat robotické kardiochirurgii.
3: V centru teď provedou zhruba 1100 kardiochirurgických operací a až 150 transplantací ročně. Doufají, že v následujícím roce zvládnou stovku operačních výkonů víc. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu, rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
6: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
7: O svačině to roztočíš.
8: Amálka. Krásná zdravá svačina.
9: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
9: Na volební lístky spotřebuje Břeclavská tiskárna letos zhruba 800 tun papíru. V Prostějovské nemocnici je den otevřených dveří Centra léčebné rehabilitace. Městské divadlo Brno zahajuje novou sezónu výstavami na obou scénách. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Příprava lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
10: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
11: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód, doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
12: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
11: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
9: Moderní rehabilitační technologie a cvičení v bazénu si dnes můžou vyzkoušet zájemci v Prostějově. Pracovníci tamní nemocnice dnes pořádají den otevřených dveří Centra léčebné rehabilitace. Akce se koná od 14 do 16 hodin u příležitosti Světového dne fyzioterapie, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
13: Připraven bude například podoskop, na kterém si zájemci prohlédnou, jak pracují jejich chodidla. Vyzkoušet si mohou také virtuální realitu používanou při rehabilitačním cvičení nebo robotickou rehabilitaci s moderními přístroji, které pomáhají pacientům při návratu k pohybu.
9: Se začátkem divadelní sezóny chystá Městské divadlo Brno taky nové výstavy. Dnes odhalí expozice na činoherní i hudební scéně. Návštěvníci uvidí kresby Petra Hlouška a sochy Jana Šimka. Jehož díla můžou podle mluvčí Kateřiny Vyžďové znát lidé z Brna a okolí.
14: K jeho monumentálním realizacím vyvzdorovaným na režimu patří například socha Mezi nebem a zemí v Želešicích u Brna. Realizace sochy Jana Šimka se nacházejí také na mnoha místech v Brně, například v kapucínských zahradách na Petrově, a nebo například jeho prameny země dotvářejí botanickou zahradu.
0: Počasí.
9: Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé a přes den dobré. No a biozátěž bude dnes mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
9: Nehoda se stala na silnici 19 u Kunštátu. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Neprůjezdný je jeden pruh. Kolona se vytvořila u Brna na křížení dálnic D1 a D2. Zdržíte se asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
15: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 8. září, nezapomeňte popřát všem Marianám. Je to jméno, které je v Česku poměrně neobvyklé, podle posledních statistik jej nosí zhruba 2,5 tisíce žen, ale rozhodně bychom na žádnou z nich nechtěli zapomenout. Všem Marianám a také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba zpěvačka Pink, svého času patříval Antonín Dvořák nebo Václav Postránecký. Posíláme valčíček od Brontosaurů, zatančete si a rozjeďte svůj narozeninový nebo sváteční mejdan klidně hned po ránu. Přidáme vám k tomu potom také Naďu Urbánkovou, která přijede prázdným expresem a za chvíli je tu počasí s brněnskými meteorology. Pochutnejte si na snídani, užívejte dnešního dne, krásné ráno s písničkami, které nestárnou a třeba vás i roztančí.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology je na řadě v 8 hodin a 10 minut. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je to úterní? Jak to vypadá v tuto chvíli s teplotami a počasím?
2: Máme väčšinou malú oblačnosť, skoro jasno, prípadne i jasno, ale smerom na juhozápad alebo juh kraja, hlavne na Znojemsku, tam i oblačnosť zväčšená, postupovali tam také rozpadnuté prehánky, nie nejaké výrazné, len zo pár dažďových kvapiek z nich vypadlo, ale každopádne teda je tam viac mrakov aktuálne. Teploty prevažne 14 až 18 stupňov a fúka slabý premenlivý vietor.
1: Jaké počasí přinese 8. září? Včera jsem od vašich kolegů slyšel, že nás čeká horký letní den. Platí to stále?
2: Ano, ano, platí to. Malo by byť slnečné počasí. Je ta zväčšená oblačnosť, ktorá je teraz na juhu kraja, tak by mala vymiznúť, takže postupne jasno, alebo skoro jasno. V celom kraji maximá 29 až 32 stupňov Celzia a vietor v priebehu dňa by mal fúkať mierny južných smerov.
1: Když se podíváme na počasí dalších dnů, jak dlouho vydrží tady ty vysoké teploty?
2: Dlho to nevydrží, už zajtra sa to začne meniť. V prvej časti dňa ešte by malo byť slnečno a ešte by mali tie teploty stihnúť zase vystúpiť vysoko, 29 až 32 stupňov. Na západe a severe kraja tam už môže byť jemne chladnejšie, okolo 28 stupňov. A potom popoludní a k večeru od západu oblačnosť bude pribúdať, pretože k nám bude postupovať studená fronta a hlavne večer a v noci sa na nej vyskytne dážď alebo prehánka. Lokálne i búrky a potom od štvrtka sa dostaneme do chladnejšieho vzduchu, takže tam už sa teploty znížia.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 8. září.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2024 a sú to hodnoty zaznamenané na dvoch staniciach Strážnice a Brod nad Dyjí 31,7 stupňa Celzia a najnižšia hodnota tiež sú dve z roku 1953 minus 1 stupeň Celzia Hodonín a minus 1 stupeň zaznamenala i stanica Žďárna v roku 1945.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petr, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkujeme, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Úterním dopoledním vysílání 8. září po 11. hodině přivítáme ve studiu plachtařskou legendu z Medlánek, Gustava Vrbackého. Je nejstarším aktivním plachtařem u nás a díky tomu byl letos zapsán i do České knihy rekordů. Podělí se o své zkušenosti ze stavby i pilotování kluzáků, ze své instruktorské či inspektorské praxe a řeč bude také o setkání okřídlených veteránů. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Sucho na Moravě pokračuje, krátké deště nepomohly. Přítoky do nádrží jsou z velké části na nižších desítkách procent dlouhodobého normálu. Některé potoky vysychají úplně. Jak vážná je situace, probereme teď s redaktorem Davidem Jagerem. Davide, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá na přítocích a jejich nádržích?
1: Nejhorší situace je u řeky Dyje, přesněji v Podhradí, nad Dyjí, nad Vranovskou přehradou. Ta se drží na 14% dlouhodobého měsíčního průtoku a je aktuálně nejsušší za celých 40 let měření. Podobně je na tom svratka nad Vírskou přehradou. Řece se o něco lépe daří až před Brněnskou přehradou, která je naplněná nejvíce ze všech vodních děl v oblasti povodí. Společně s nádrží Znojmo je plná z 90%. Naopak nejméně vody je právě ve Vranovské přehradě. Její hladina je o 8 metrů níž, než by měla.
0: Je při takto nízkých hladinách vůbec možné odebírat vodu?
1: Možné to samozřejmě je. Vodní nádrže jsou koncipované totiž jako víceleté. To znamená, že díky zásobám vody umožňují i za současných nepříznivých podmínek vyhovět požadavkům na odběry. Zjednodušeně řečeno, pomáhají, aby jejich okolí nebylo tolik suché. Některá vodní díla to dělají tak, že upouští několikanásobné množství vody, než do nich přitéká. Nejefektivněji to funguje právě na Vranovské přehradě, pod kterou teče v Dyji více než 10x vody, než do Vranova přitéká. Vodní přehrady pomáhají také vodárenským účelům, energetice a průmyslu v okolí, pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Davide, sucho ale postihuje i ostatní toky v povodí. Jaké konkrétně nejvíc?
1: Nejvíce tím obecně trpí menší a drobné toky. Některé už vyschly úplně. Jedná se například o Veličku ve Strážnici na Hodonínsku, Jevišovku nad vodní nádrží Jevišovice na Znojemsku a dalších 9 potoků a říček v celém povodí Moravy. Velmi nízký průtok má taky Rokytná v Moravském Krumlově. Ta je jen na 1% oproti normálu, no a dobře na tom není ani samotná Morava. Její stanice v Lanžhotě na Břeclavsku naměřila jen 16% dlouhodobého zářijového normálu. Hydrologické sucho naměřila celkově asi polovina všech stanic v oblasti. Situaci podle meteorologů nepomůžou ani občasné srážky. Ty sice hladiny toků a nádrží rozkolísají, ale dlouhodobě ji nezvýší. Podle aktuálních informací vodohospodářského dispečinku povodí Moravy by mělo vyschnutých toků i nadále mírně přibývat.
0: S redaktorem Davidem Jagerem jsme probrali aktuální stav toků a nádrží v povodí Moravy. Davide, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, také přeji pěkné ráno, naslyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
3: Do brněnských muzeí, které spravuje stát, zavítalo první zářijovou neděli se vstupem zdarma více než 1600 návštěvníků. Ve srovnání s poslední nedělí o prázdninách, která bývá typicky v návštěvnosti slabší, jde o více než dvojnásobný počet lidí. Nárůst zaznamenali také například v Moravské galerii v Brně, která ale své stálé expozice zpřístupňuje bez vstupného dlouhodobě. Celkem 21 nových parkovacích míst přinese první etapa revitalizace místní komunikace za obchodním domem v otrokovické místní části Baťov. Stavební práce začnou zítra. Přibližně 70 metrů dlouhý úsek od napojení na třídu spojenců po nový vjezd na parkoviště hotelu Morava projde kompletní úpravou. Komunikace získá nový povrch a i bezbariérové chodníky. Český Červený kříž bude ušit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Takto chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci v rámci akce Moc pomoc přijedou do 12 krajských měst. První zastávkou je dnes Plzeň. V Brně se program uskuteční příští čtvrtek. Nabídne i program pro širokou veřejnost. Nové dobíječky pro elektromobily by měly vzniknout na jihlavských sídlištích. Magistrát teď jedná se soukromou společností o zřízení celkem 136 dobíjecích bodů ve 12 lokalitách. Firma by je provozovala minimálně 10 let. Záměr už schválila majetková komise města. Finální dohodu musí potvrdit ještě zastupitelé. Sněmovna se bude dnes znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. No a biozátěž bude dnes mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolona se vytvořila u Brna na křížení dálnic D1 a D2. Zdržíte se asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji. Hokejisté Komety a také Olomouce totiž odehrají dnes v Brně vzájemný a také poslední přípravný zápas před zahájením extraligy. Dalo by se odhadnout, jakou mají Brňané po 5 výhrách, jedné porážce a jednom nedohraném utkání formu, jak jsou na boje v obody připravení. Pane Meixnere, co říkáte? Vítejte, dobré ráno.
1: Ano, takové krásné, směšné ráno. Tak ještě než se dostaneme k tomu hokeji, dovolte mě, abych připomněl, že včera oslavil 76. narozeniny dlouholetý lékař našeho národního hokejového mistra a také stále hokejové Komety, Zdeněk Cigbauer. Tak a teď ten hokej, no, a jak bych to řekl, je taková trošku, je to záludné. Samozřejmě v těch přátelských zápasech se to, řekněme, moc nepozná. Těch hráčů je hodně, ale myslím si, že samozřejmě intenzivně trénují a zjednodušeně řečeno, měli by být opravdu na to zahájení té extraligy parádně připravení, to jako je bez, tak jako všechna extraligová mužstva. Samozřejmě někdo dostane tu formu později, ozvlášť u těch starších zkušených hráčů, to vím z vlastní zkušenosti, že prostě ta forma z začátku až tak není exkluzivní, ale potom, jak se nabírá ty zápasy, tak ti starší borci zkušení se do toho dostávají. S tím se musí počítat, to je takové obvyklé. Tak uvidíme, jak začnou, to je důležitý.
0: Ano.
1: A podle toho se teprve podle extraligu zápasu se pozná, jakou tedy mají fazonu, to je bez debaty. No a samozřejmě víme tedy, že Kometa samozřejmě začíná v Litvinově příští středu a potom v pátek hned jde do Třince a teprve třetí zápas hraje na domácím ledě tu neděli. Takže to je asi tak k tomu, opravdu poznat tu formu, uvidíme třeba dnes.
0: Dá se očekávat, pane Meixnere, že do dnešního utkání nastoupí Kometa už v předpokládané extraligové sestavě, co myslíte?
1: No tak já bych to očekával v podstatě, protože je to poslední utkání před zahájením extraligy, tak dá se to očekávat. Pokud samozřejmě není někdo zraněný, nebo nemá nějaké menší problémy, to je bez debaty, tak myslím si, že je pravda, že třeba už v těch posledních zápasech chytal stabilně Aleš Teska, který je považoval brankářskou jedničku, no ale jinak se to opravdu střídalo, ta Kometa nenastoupila ani v jednom utkání ve stejné sestavě, takže očekávám to, že tedy trenérský štáb pošle do tohle utkání to, co by mělo hrát, tedy ta skvadra, která by měla hrát tu extraligu. Mm-hmm. Tak jinak Kometa neměla špatnou přípravu, že prohrála jenom jednou a to v tom Třinci, jinak ty zbývající zápasy vyhrála, když pomineme tedy ten nedohraný zápas minulý s Třincem, to je to stejný. No a Olomouc, ta to má takové na váškách, tak bude to nepříjemný soupeř, mají tam nového trenéra, je tam Petr Fiala, který taky krátce působil tady na střílečce Komety, tak uvidíme. Jinak bych ještě dodal pro fanoušky, jestli to jde, že lístky, které si zakoupili na Třinec a ten zápas platí i dnes.
0: Výborně, tak to je dobrá zpráva na závěr. Pane Meixnere, moc krát díky za dnešní setkání, no a jsem zvědav, jak si Kometa povede. Uslyšíme se zítra ráno. Mějte se pěkně, ano. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8:45 přinášíme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy stoupají, budiť by taky ne, vzhledem k předpovědi pro dnešek. Už teď se rozpětí teplot pohybuje mezi 14 a 17 stupni Celsia, ale ty denní nejvyšší vystoupí až na dvojnásobek. Čekáme totiž teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia. Nejvyšší teploty odpoledne, nebo spíše tak kolem 3. a 4. hodiny, budou doprovázeny slabým proměnlivým během dne mírným větrem jižních směrů do 20 km za hodinu. A očekáváme jasno, nebo skoro jasno. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce kvůli očekávanému horku a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 19 minut, zapadne v 19 hodin a 24 minut. Krásné ráno.
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová a povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno je 8 hodin a 49 minut. Tanečníci jsou atleti boží, to je citát Alberta Einsteina. Pravdou je, že baletní taneční disciplíny vyžadují úsilí i sebekázeň. Pokud se dostaví úspěch, může to být pro tanečníky velké povzbuzení. Na zkoušku do několikanásobným zlatem oceněné brněnské baletní školy se s mikrofonem vydala Jarka Vykoupilová.
1: Do své útulné kanceláře mě přivedla Silva Mičánková, trenérka baletní školy Filiánek. Tahle škola má za sebou významný světový taneční úspěch.
2: Ano, zúčastnili jsme se Dance World Cupu, což je světový pohár, který má zhruba 11 000 účastníků. Bylo to v Dublinu v Irsku.
1: A jaké místo jste získali a pro jakou skupinu vašich tanečnic?
2: Získali jsme 3 zlaté medaile, Nela Polášková v solové variaci, potom naše nejmladší účastnice, trio Panenky, a další obrovský úspěch bylo v juniorské kategorii, kdy skupinová choreografie Šalako zvítězila v Junior Classic Ballet.
1: Vidím tady množství pohárů jenom na police nad vaším pracovním stolem. Jak dlouho se téhle práci věnujete?
2: Tak já se této práci věnuju po ukončení mojí aktivní taneční kariéry, kterou jsem měla převážně tady v Národním divadle v Brně. A už je to 20 let, teď jsem se musela zamyslet chvíli, ale už je to opravdu 20 let, co učím, no.
1: Je zájem o tanec, když už to můžete takhle i srovnat s nějakým časovým odstupem, větší, menší, stále stejný?
2: Podle mě by mohl být ještě větší, protože si myslím, že teď jdou do popředí spíš takové ty hip-hopy a tady ty styly. A balet je opravdu hodně takový kultivovaný, chce obrovskou disciplínu a obrovskou pokoru. Myslím si, že pro děti je to úplně ideální a děti se na tom teda strašně moc podle mě naučí, i jako do života.
1: Jak často vaše tanečnice trénují?
2: Trénují 2x týdně, některé 3x, ale mám tu děti, i které trénují 4x týdně.
3: Flex, propnu a jdeme úklon. Vytáhneme nahoru, dopneme ty nártíky. Flex, propne a úklon. Výborně.
4: Já jsem Hanka a je mi 16 let.
1: Hanko, co máš na baletu ráda?
4: Já mám ráda ten pohyb, tu radost z tance. Já tančím tady pořád u Silvy už od svých 3 let.
5: Já jsem Romča Hluzová a je mi 16 let. Já to beru jako, že je to velká škola a je to taky rozhodně příprava do života, protože určitě se budeme setkávat s těžkými věcmi, takže toto je taková příprava na to.
6: Já jsem Vicky Macková, mi 16 let. Na mě se asi strašně líbí balet obecně, jenom jako styl. A vlastně ho dělám hrozně dlouho, hrozně mi jako přináší takový pocit vlastně trošku bezpečí.
1: A co ty soutěžní úspěchy jsou důležité?
6: Tak určitě to člověka jako motivuje a je super vidět, že vlastně to, že na tom pracujeme, je nějak odměněno.
0: Gratulujeme a přejeme další úspěchy na baletních jevištích i v sálech. Tuto reportáž i všechny další najdete přehledně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zpíval Pavel Novák, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, z datem 8. září se pomalu chýlí ke svému konci, což je signál do startovních bloků zakleknutého Zdeňka Junáka, který za chvíli ve svém srsovkářském dresu vyrazí na trať. A věřím tomu, že bude v cíli dřív než vy všichni, poněvadž Zdeněk je ve skvělé kondici. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchači. Jak ty to hned poznáš, že jsem prostě v kondici? Ano, protože včerejšek byl poklidný den, měli jsme jako s mojí ženou volno, já jsem tedy odvysílal samozřejmě a šel jsem si požádat o nový občanský průkaz, protože mě propadl.
0: A už?
1: A takže teprve ji žádáno.
0: Jasně.
1: No a paní mi říká, jak rychle spěcháte? Já říkám, no tak jak to děláte? Říká, tak pojďte se za 500 korun, to můžete mít do týdne, anebo to bude to téměř necelého měsíce. A já říkám, tak já ho potřebuji. Říká, na co potřebujete? Já jsem se prokázal pasem.
0: Ano, ano.
1: Že? Nemám jak. Říká, když máte pas, tak nemusíte takhle jako, vidím, že... No, podle ročníku narození jste po důchodce, no tak proč by se tak utrácel? Říkám, jo, tak mi to dejte na měsíc. Takže požádal jsem si o občanský průkaz, všechno dobře dopadlo.
0: Krása.
1: No a teďkom čekám teda řidičák, ten by měl být teďkom v pátek, no a pak bude občanka, ještě jsem se dal do pasu, teda ten jako mám dlouho, takže z gruntu novej Junák.
0: Panečku, jo. To bude nádhera.
1: Hele, venku je nádherně, člověče, ono je trošku chladno, ale ty jsi už to taky říkáš.
0: Víš, kolik má být přes den?
1: Ano, říká, přátelé, nenechte se odradit, protože odpoledne, v poledne už to má být ke třicítkám a tak dále. Takže jsem taky vyběhl jenom v tak krátkém rukávu, takže budeš mít krásný den, opravdu, a člověče, zítra je středa.
0: Bude nás třeba.
1: No to je právě ten průšvih, musíme tady bejt, tak já se budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Dědeček dal na jaře do země staré brambory. V létě vykopal nové brambory. Teď kouká na babičku a ta myšlenka mu nedá spát. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik novou kampaní apeluje na lidi, aby se v hromadné dopravě chovali ohleduplněji. Při pracích v Tyršově sadě v Brně se našly předválečné smaltované cedulky. Uherské Hradiště lidem půjčí na opravu bydlení téměř 3 miliony korun. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Dopravní podnik města Brna nabádá cestující k větší ohleduplnosti při jízdě hromadnou dopravou. Firma spustila novou kampaň ve spolupráci s brněnským divadlem Husa na provázku. Herci humornou formou vytahují do extrémů běžné situace, na které si lidé stěžují. Třeba telefonování nebo pouštění hudby ve vozech.
2: Víš, co mě všecko bolí a nebudu, já to nebudu řešit.
3: První scénka prvního ze 4 videí je ještě docela běžná. Další jsou stále absurdnější, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Kam až by jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se schování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
3: Volající herci si hrají na pracovníky call centra, finanční poradce nebo zdravotníky.
5: Musíte mu tu propisku tím ostrým koncem zarazit do krku.
4: Na dodržování přepravních podmínek se letos začal ve vozech zaměřovat také náš tým preventistů.
3: Doplňuje Tomaštíková. Firma tím reaguje na stížnosti cestujících, kterým chování ostatních lidí vadí. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině našli dělníci při pracích na bezbariérovém vstupu do parku Tyršův sad v centru Brna. Pocházejí z let 1902 až 1922, kdy byla v místě parku botanická zahrada. Ručně psané cedulky převzal odbor památkové péče magistrátu, který je nechá odborně ošetřit. V budoucnu by mohly být vystavené v parku, uvedla správkyně Tyršova sadu z veřejné zeleně města Brna Michála Doubravová. Místo areálu ČSAD v Uherském Hradišti by v budoucnu měla vzniknout nová čtvrť s téměř 600 byty. Vyplývá to z návrhu územní studie, který v pondělí převzali zastupitelé města. V lokalitě vznikne také více než 850 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště a prostory pro služby. Zhruba třetinu areálu by se měla proměnit v zeleň. Po dobu celé čtvrti soukromý investor konzultoval s útvarem architektury a územního plánování Hradišťské radnice. Potvrzuje jeho vedoucí Jaroslav Fávra.
6: Prioritou pro město bylo určitě parkování, to je v Uherském Hradišti problém. Další věc je zeleň. To v tom městě, které v tuto chvíli prochází klimatickými změnami, tak je ta zeleň stěžejní, včetně likvidace dešťových vod, takže to jsou stěžejní body, které město chtělo zachovat, chtělo rozvinout v tom území.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. A biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Hromadná dopravní nehoda se stala v Brně na nájezdu na Knínižskou ulici směrem z Veslařské. Místo je průjezdné, počítejte s možností zdržení. Nehoda se stala také na silnici 19 u Kunštátu. Tam se srazilo nákladní a osobní auto. Neprůjezdný je jeden pruh. Šťastné cesty vám přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Letím skoro zadýchaně popřát k svátku Marianě. S krátkým veršem na svých rtech snad popadnu rychle dech. Vždyť můj pořad je to tak, srovná mysl a též tlak. Všechny strasti pošle k jasu, každá píseň od rozhlasu. Vždyť je takřka terapií, dopoledne u rádií. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 8. září 2026 a v Brně bude hezky. Tedy aspoň v městě Brně, ale oni taky říkají, že téměř na celé Moravě má být hezky. On ráno to začalo trošku chladněji, ale teploty prý se vyšplhají až k tropické třicíce a možná ji v některých částech naší Moravy i překročí. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek děvčata, dámy, ženy, nositelky křestního jména Mariana. A já, když se kolem sebe podívám, tak mám jednu Marianu. Ano, mám jednu Marianu a to je paní Tvarůšková, Mariana Tvarůšková, má kolegyně z divadla, takže Mariánko, Mařenko, pokud mě posloucháš, taky tobě vinšuji všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Zahrajte prosím pěknou písničku jako poděkování naší spolužačce ze střední pedagogické školy v Kroměříži, paní Věře Hotařové, která stále organizuje naše pomaturitní setkání. Letos se uskutečnilo 4. září po 53. Současně jsme také oslavili 80. narozeniny naší paní třídní učitelky Jany Novotné, která se pravidelně našich setkání účastní. Zaspívali jsme jí píseň z posledního maturitního zvonění a připili na její i naše zdraví. Byli jsme její první třída po jejím studiu a jako mladinka nás přivedla k maturitě. Poseděli jsme u dobrého jídla, kávy a zákusků, zavzpomínali na bezstarostná studijní léta, průšvihy mládí i na setkání minulá. Prošli jsme náměstím, pod zámeckou zahradou, udělali společné foto a zavzpomínali na všechny, které se nemohly setkání účastnit. A samozřejmě jsme si smluvili termín dalšího setkání. Za všechny spolužačky Věrce děkuje Helena Vysoudilová. Milá paní Helenko, no tak to je krásné, rád vám splním vaše přáníčko, no a ještě pro moji bývalou milou kolegyni paní Věru Hotařovou, no to se bude hrát, to bude úžasné, ale taky pro vaše všechny spolužáky samozřejmě. No ale Helenko, vy jste si zas nevybrala písničku. Vy mě trápíte, tak doufám, že s Davidem Dejlem se trefím do vašeho vkusu. Tady je.

0: Písnička dozněla, to byl David Dale, doufám, že vás potěšil všechny. A já tady mám takový svůj příspěveček. Paní Věra Kohoutová z Brna mi napsala o jedné úplně obyčejné věci, kterou podle mě zná spousta z nás. Týká se těch pěkných tašek, krabiček a dalších věcí, které je nám líto vyhodit, protože se přece ještě můžou hodit. Její postřeh mě pobavil tak, a tak jsem se o něj s vámi, jsem se rozhodl, že se s vámi o něj podělím. Člověk přinese domů nákup v pěkné papírové tašce a řekne si, tu přece nevyhodím, ta je ještě úplně dobrá, tak ji složí a schová do skříně nebo do šuplíku k ostatním. Jenže tam už samozřejmě nejsou dvě nebo tři. Je jich tam 10, 15, někdy i víc. A každá má svůj důvod, proč zůstat. Tahle je pevná, tahle má hezká ucha, tahle se bude hodit na dárek. Člověk je pak poctivě schovává několik let, ale když nějakou opravdu potřebuje, vezme si nakonec úplně jinou. Podobně to bývá i s krabičkami, sklenicemi nebo pěkným balícím papírem. Všechno je přece ještě škoda vyhodit. A tak se z jedné praktické zásoby pomalu stane domácí archiv věcí, které se možná jednou budou hodit. Nejhorší na tom je, že ve chvíli, kdy se člověk konečně odhodlá půlku tašek vyhodit, hned druhý den zjistí, že by přesně jednu z nich potřeboval. Tolik paní Kohoutová. Musím se přiznat, paní Kohoutová, že já tak trošku patřím mezi ty, o které jste psala. Taky dostanu, jdu si koupit něco do nějakého lepšího, jak se říká v obchodu, to znamená ne do potravin, a tam dostanu pěknou tašku. Tak ji přinesu domů a říkám si, ta je hezká, tu si tady schovám. A my máme takovou šochtli a v ní jsou různé tašky, protože třeba dostanete taky, máte narozeniny a dostanete láhev dobrého vína v té takové dárkové tašce a ta není nijak prostě poničená, nijak není popsaná, takže láhev vyndáte a tu tašku si uložíte, protože ta se může hodit a já tomu vždycky říkám, je taková putovní. Ta se může hodit, až vy zase jdete k někomu na narozeniny, tak do ní vloží, dáte láhev, že z tomu dalšímu, tedy tomu oslavenci, může posloužit. Takže taky patříme mezi ty, kteří, abych řekl, ty hezké taštičky a krabičky a tašky v různých velikostí schraňují. Pravda, hřeším na to, že když jdu nakupovat, tak sebou žádnou tašku nemám, protože dneska v těch nákupních střediscích, v obchodech tašky jsou, takže za nějakou úplatu se dá pořídit, no a tak zase přinesete domů tašku, protože tam v tom obchodě si vyberu nějakou hezkou. Ne žádnou igelitku, jak se říká. Tož tak, takže já vám rozumím, paní Věro Kohoutová, taky se to u nás hromadí, ale zase moje žena je velice, bych řekl, praktická, takže ta nelení a půlku toho vždycky vyhodí, aby nám to tam, jak se říká, nebopnalo a neskončili bychom zavalení taškama, krabičkama a dalšími věcmi, které, jak se říká, budou se nám jednou hodit. Tož tak a už vám pouštím Evu Farnou.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Až mi.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: písnička dozněla a já už tady mám další přáníčko z webového formuláře. To zní takto. Chtěla bych potěšit moji tetu Hedvičku a strejdu Jošku Mezulánikovi z Otnic. Zahrajte jim prosím písničku od Hany Hegerové Levandulová. Teto a strejdo, mám vás moc ráda. Opatrujte své zdraví a užijte si dnešní pohodový den. Přeje neteř Hanka ze Žarošic. Milá paní Hanko, to víte, že rád splní vaše přáníčko a vy jste úžasná. Vybrala jste písničku a krásnou písničku. Tak to, moji milí posluchači, má být, když si přejete písničku. Tož tak. Takže paní Hanička vybrala písničku a já už pro jejího strejdu a tetu hraju píseň Levandulová.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Sen kovbojů, Karel Černoch. Krásná písnička. No a protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka, Její pastorkyně. Je to opera o třech jednáních a zpívají Janůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak. Dnešní, tedy úterní indicie zní takto. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to. Opakují úterní indicii. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to. Tak to byla úterní indicie, ještě budou dvě, středeční a čtvrteční, protože, moji milí posluchači, tento týden, tuto celotýdenní hádanku budeme už odtajňovat v pátek, jelikož v sobotu vyráží srdcovky na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště, takže nezapomeňte, indicie budou ještě dvě. Ve čtvrtek zazní poslední. Tak a už vám pouštím písničku.

0: Za minutku bude 9:45, dívám se na hodiny a ještě tu mám jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych prostřednictvím srdcovek pozdravit svého manžela Jiřího Kalivodu a poděkovat mu za všechny ty společné roky. Člověk si někdy ani neuvědomí, jak rychle ten čas letí a kolik toho spolu zažijeme. Hezkého i toho méně hezkého. Jsem ráda, že jsme všichni zvládli spolu. Jsem ráda, že jsme všechno zvládli spolu a že se pořád máme o koho opřít. Přeji nám hlavně zdraví, pohodu a ještě hodně obyčejných společných dní, protože právě ty jsou nakonec ze všeho nejhezčí. Děkuji, Janka. Milá paní Janko, tak já samozřejmě rád zahraji vašemu manželovi, ale také i vám, ale zase jste si nevybrala písničku. No, doufám, že taková chuť majoránky od Karla Zicha se vám bude líbit. Tady je.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tož, moji milí posluchači, Jiří Štědroň zdárně dovedl dnešní srdcovky do svého cíle. Ale ještě než se rozloučíme, tak vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to. To byla úterní indicie, jen připomínám vám všem, že těch indicií tento týden budou pouze čtyři. Budeme končit poslední indicií ve čtvrtek, jelikož v pátek už přijde Miloš Šenkýř a odtajní vám, co jsme vlastně hledali, co po vás chtěl, protože v sobotu srdcovky vyráží na výlet, na cesty, jedeme do Uherského Hradiště, všechny vás srdečně samozřejmě zvu. No a ještě tady mám připomínku, pokud, moji milí, chcete, abych vám zahrál na přání a taky písničku si vyberete, to mám vždycky velmi rád, když si vyberete písničku, tak máte tyto možnosti mi to dát vědět trošku dopředu, protože jak to mám potom zvládnout. Takže pokud se vám nechce psát, můžete mi svůj vzkaz a svoje přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9:00 se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: První vlna vstupu zdarma do muzeí v Brně přilákala více než 1600 návštěvníků. Uherské Hradiště lidem půjčí na opravu bydlení téměř 3 miliony korun. Lékaři s přicházející sezónou varují houbaře, aby sbírali jen houby, které dobře znají. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Do brněnských muzeí, které spravuje stát, zavítalo první zářijovou neděli se vstupem zdarma více než 1600 návštěvníků. Ve srovnání s poslední nedělí o prázdninách, která bývá typicky v návštěvnosti slabší, jde o více než dvojnásobný počet lidí. Například Moravská galerie v Brně zpřístupňuje své stálé expozice dlouhodobě bez vstupného. I tam ale pracovníci nárůst zaznamenali, popisuje mluvčí Eva Kadlčáková.
3: V objektech Moravské galerie byl zájem vyšší. V Pražákově paláci v Brně téměř dvojnásobný. Celkově volný vstup do Moravské galerie využilo 532 lidí oproti 332 návštěvníkům z poslední srpnové neděle. Jde tedy o nárůst v hodnotě 60%.
1: Výhodný úvěr na opravu nemovitostí obdrží na podzim od Uherského Hradiště 6 žadatelů. Město jim celkem poskytne téměř 2¾ milionu korun. Jejich žádosti na pondělním zasedání schválili zastupitelé. Půjčku s nízkou úrokovou sazbou, která letos činí 1,9%, můžou lidé využít na opravy bytů, rodinných domů, rekreačních objektů nebo zahrad.
4: V programu lze žádat až o 800 tisíc korun. Lhuta splatnosti je maximálně 6 let. Od roku 2009, kdy program na podporu bydlení vznikl, město projednalo 471 žádostí a schválilo zvýhodněné úvěry v souhrnné výši za téměř 130 milionů korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vídají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá za žampion nebo bedlu.
5: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
6: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
7: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
6: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů a biozátěž dnes bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolona se tvoří na obchvatu Brna v obou směrech. Zdržíte se tam asi 10 minut. Silný provoz je také na D2 na dojezdu do Brna a na nájezdu na D1. Tam je aktuální zdržení asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pěkné úterní dopoledne, milí posluchači, Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno a začíná nám opět dvouhodinovka plná písniček, které nestárnou, ale také zajímavostí a informací. Už za chvíli se s naším regionálním stopařem vypravíme do Dolních Kounic nebo Kupařovic, kde probíhá samozběr zeleniny. Jaké, to doufám, prozradí Vojta Halaš. Potom vám připomeneme v pochoutkovém roku kynutý česnekový koláč, který se společně naučíme i dělat. No a pozveme vás třeba do Kyjova, protože tam si dnes přijdou na své milovníci dechovky. No a babské rady, ty nám zase poradí, jak vyčistit rychlovarnou konvici, když je zanesená vodním kamenem. Tak dobrý poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, živě se nám teď přihlásí náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, já tě zdravím, dobré dopoledne.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak ty se nám potuluješ po jižní Moravě za zajímavými místy. Dnes si vyrazil ale za zeleninou, tak by mě zajímalo, kde jsi a co si tam zjistil.
2: Já jsem vyrazil nedaleko Dolních Kounic a nabídka zeleniny je tady opravdu pestrá. Základem podzimní sklizně jsou samozřejmě brambory, ale na své si přijdou i milovníci zeleniny ze zahrádky. Podle aktuální slizně jsou k dostání například dýně Hokkaido, máslové dýně nebo cukety. Nechybí ani paprika, sladká, zelená i bílá. A kdo má rád něco ostřejšího, může sáhnout také po kozích rozích. A to ve sladké i v pálivé variantě. Na poli a v prodeji je také bílé a červené zelí nebo kapusta a pokud se chystáte na zavařování, určitě vás zaujmou přerostlé okurky. Ty jsou ideální třeba na klasické nakládané okurky nebo i na čalamádu.
1: Kromě toho, že lidé vyráží třeba do supermarketů nebo obchodů, tak jsou poslední dobou populární také samozběry. Ty se určitě dějí občas i tam, kde se právě teďka nacházíš. Zjišťoval jsi trošku, jak rozdílné jsou ceny třeba při samozběru nebo na trzích či v supermarketech?
2: Ano, no, srovnával jsem ty ceny a třeba brambory na uskladnění stojí tady 12 korun za kilogram, zatímco třeba na brněnském zeleném trhu, kde jsem byl třeba před měsícem, se podle těch aktuálního srovnání prodávají přibližně za 25 korun. Rozdíl je teda 13 korun na kilogramu a při nákupu třeba 50 kilo už jde o 650 korun. Podobně jsou na tom třeba ty okurky, tady za ně zaplatíte 35 korun za kilo, což je přibližně na úrovni ceny běžných okurek na zeleném trhu. Výhodou přerostku je ale především to, že jsou určené k nakládání a zpracování. Samozběr a přímý prodej od pěstitelů tak není jenom zajímavým výletem na venkov, jako to mám teďka já, ale pro některé plodiny mohou znamenat také zajímavou úsporu a navíc přesně víte, odkud právě ta vaše zelenina, kterou budete pak konzumovat, pochází.
1: Ano, Vojta Halaš se zkrátka vyzná, dnes se nám přihlásil z okolí Dolních Kounic, kam zdravíme a přejeme pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byl recept na lásku v housce v podání Xindla X a Olgy Lounové, ale v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. No a šlo o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankujové z Olomouce. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Josef Maršálek. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Josef zůstal u původního receptu. Neměnil tentokrát vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky, rozdrobíme droždí, na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo. Dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejest tak rychle a hned.
4: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Mně se krásně.
4: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: Tyhle kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale i k bramboračce nebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Jankujové z Olomouce. A v neděli si připomeneme recept roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, který pravidelně vysílá dechovkové pořady každý den v poledne a potom večer po 18. hodině. No ale pokud byste dechovky od nás neměli dost a chtěli byste vyrazit živě na dechovou hudbu, tak máme pro vás tip. Nejen milovníci dechovky si dnes v Kyjově přijdou na své, odehraje se tu totiž další z koncertů seriálu dechových hudeb. Tentokrát v podání Žadovjáků. Jejich současným kapelníkem a uměleckým vedoucím je Ladislav Svoboda, kterého teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak vás všechny zdravím.
0: Tak na jaké skladby se mohou posluchači dnes večer od vás těšit?
1: Tak budou to převážně skladby, které ti posluchači téměř všichni znají. Bude to takový repertoár prostě, aby si s náma i zaspívali. Jo. Poněvadž hrát nové skladby, je to sice pěkné, ale pokud si ten posluchač nezaspívá aspoň jednu, dvě z toho repertoáru, tak je trošičku takovej zklamaný, že si nezaspíval. Takže jsou to skladby, které určitě ti posluchači znají.
0: Ano. Bude se i tančit, nebo to je vyloženě poslechový koncert?
1: Ne, tady v divadelním sále se netančí, jo, je to vyloženě poslechový koncert.
0: Ano.
1: Takže tančit se nebude.
0: To už tak trošku naznačujeme, kde se tedy koncert odehraje, tak kde přesně a v kolik hodin začíná?
1: Tak je to v Kyjově, na kulturním domě, v divadelním sále. Začíná to v 18 hodin a téměř 99% posluchačů přesně ví, kde to je, poněvadž tyto koncerty navštěvujou.
0: Ano, tak zdravíme a samozřejmě jste všichni srdečně zváni na koncert dechové hudby Žadovjáci. Nás do Kyjovského kulturního domu pozval kapelník Ladislav Svoboda. Děkuji a přeji úspěšný koncert. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: K dopolednímu vysílání Českého rozhlasu Brno patří také Babské rady. Vodní kámen dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici, no a Babské rady vás naučí jednoduchý způsob, jak nechtěný nános odstranit pomocí octa nebo kyseliny citronové. Samozřejmě Babské rady pro vás jako vždy má připravené naše milá kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citronová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Letošní sucho se stále projevuje na tocích a nádržích povodí Moravy. Otrokovice začnou s úpravou silnice za obchodním domem v místní části Baťov. Městské divadlo Brno zahajuje novou sezónu výstavami na obou scénách. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vrnovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Přesto nádrž upouští více než desetinásobek toho, co do ní teče. Pomáhá tak se suchem okolním vodním ekosystémům. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
1: Celkem 21 nových parkovacích míst přinese první etapa revitalizace místní komunikace za obchodním domem v otrokovické místní části Baťov. Stavební práce začnou zítra. Přibližně 70 metrů dlouhý úsek od napojení na třídu spojenců po nový vjezd na parkoviště hotelu Morava bude mít nový povrch i bezbariérové chodníky. Výzkumníci z brněnského institutu Siri zjistili, co mladým Ukrajincům v Česku komplikuje přechod na střední školy. Největšími překážkami jsou neznalost češtiny, obtížná orientace ve vzdělávacím systému a nedostatek individuální podpory. Přechod na střední školu je přitom klíčovým obdobím, protože může ovlivnit další studium i budoucí uplatnění. Výzkumníci se zaměřili na takzvanou kariérovou adaptabilitu. Její význam vysvětluje manažer institutu Siri Jan Pácl.
4: Je shrnutím té schopnosti poradit si v nějakých situacích, kde ještě nevíte o všem, co vás vlastně může čekat a spíše se snažíte odhadovat tu situaci dopředu. Je to samozřejmě dobrá schopnost pro všechny lidi, nicméně pro ty Ukrajince se ukázalo, že je ještě důležitější, protože jsou v situaci, kde tady tyhle schopnosti potřebují ještě více.
1: Se začátkem divadelní sezóny chystá Městské divadlo Brno taky nové výstavy. Dnes odhalí expozice na činoherní i hudební scéně. Návštěvníci uvidí kresby Petra Hlouška a sochy Jana Šimka. Jehož díla mohou podle mluvčí Kateřiny Vyžďové znát lidé z Brna a okolí.
5: K jeho monumentálním realizacím vyvzdorovaným na režimu patří například socha Mezi nebem a zemí v Želešicích u Brna. Realizace sochy Jana Šimka se nacházejí také na mnoha místech v Brně, například v kapucínských zahradách na Petrově, a nebo například jeho prameny země dotvářejí botanickou zahradu.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů a biozátěž dnes bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz je na dálnici D2 na dojezdu do Brna a na křížení s dálnicí D1. Zdržíte se tam asi 5 minut. A pozor, dejte na silnici 1/52 ve směru na Brno u nájezdu na dálnici D1. V pravém pruhu tam leží kusy kovu. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dnes provází dopoledním vysíláním Českého rozhlasu Brno Zdeněk Truhlář. Dopolední vysílání je ve své druhé polovině. Jako vždy v úterý mám pro vás zajímavého hosta. Už za chvíli přijde do studia pilot Kluzáku Gustav Vrbacký. Je nejstarší aktivní plachtař u nás. Letos zahájil svou už 670. sezónu a díky tomu byl zapsán do České knihy rekordů. Legendární pilot z brněnských Medlánek se podělí o své zkušenosti a zážitky ze stavby i pilotování Kluzáků, ale také z jeho praxe instruktora a inspektora Letecké amatérské asociace. Tak vám přeji příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes pilot kluzáku Gustav Vrbacký, kterého zdravím ve studiu. Dobrý den, pane Vrbacký.
2: Dobrý den.
1: Tak vy jste nejstarším aktivním plachtařem u nás. Snad se neurazíte, když prozradím, že vám je 93 let. Jak to děláte, že máte pořád tak dobrou kondici a létáte stále?
2: No tak co dělám? Jím, když mám hlad, piju, když mám žízeň a spím, když se mě chce spat.
1: Ano, a kdy létáte, prosím, pěkně?
2: No, takže...
1: To je všechno mezi tím.
2: No, co je mezi tím? No, tak mezi tím jsem prostě chodil do školy, pak jsem se vyučil strojním zámečníkem v Královopolské, pak jsem si udělal průmyslovku s maturitou, pak jsem začal prostě nějak v kanceláři jako plánovač a tak jsem postupně v té administrativní činnosti pokračoval a šlo to se mnou dál a dál. Pak jsem byl jako strojní referent, to už byla vyšší funkce. No a potom jsem se dostal na místo vedoucího odboru dopravy a to jsem dělal teda až do odchodu do důchodu. Pokud jde o to letectví, tak už jako kluk ještě, když jsem chodil do Měšťanky, tak jsem se zabýval leteckým modelářstvím a to se mě tak prohlubovalo, že jsem postupně teda napřed dělal takový házedla a pak jsem zkoušel dělat nějaký gumáky, ale to byl problém zehnat gumu modelářskou do letadla. To byla Pirelli italská, ta se tady neprodávala. A potom tatínek, který dělal strojvedoucího, tak napřed mě slíbil, že mě koupí, chtěl jsem vzduchovku, ale když tam kluku sousedství střelil holku do nohy a byla z toho velká ostuda, i když ten úraz nestal za to, ale že to nebezpečný, tak jsem si časem jako vymodlil, že mě koupil u Zdeňka Husičky na cejlu v modelářské prodejně modelářský motor, samozápal, detonáček 2,5 kubického centimetru v obsah a začal jsem dělat teda ty motorové modely. No a
1: kdy jste
2: to všechno bylo jako házedlo, ještě tenkrát nebylo rádiem řízený modely a podobně.
1: No, jasně.
2: Takže to byla řada katastrof, protože napřed jsem to 2 měsíce tvořil a pak jsem to rozházel bez motoru a až to klouzalo, tak jsem nahodil motor a z pravidla po tým prvním motorovým letu mě vždycky někde vzneslo napřed dohoru a pak na ten motor to šlo do země a rozbilo se to. A tak to pokračovalo všechno.
1: No, tak to byla modela.
2: Letecká modelařina.
1: Ale když jste sedl do toho kluzáku poprvé? Když jste sedl do letadla?
2: No to já hned k tomu přeskočím. Takže takhle to šlo dál. Já jsem chtěl být pilotem, tak jsem dělal zkoušku do vojenské pilotní školy a mezi tím teda jsem s klukama jako modelařil a došlo k tomu, že otec jako strojvůdce jel na trati Brno-Přerov 15. dubna 1950 a výpravčí v Chřenovicích, no jo, mají jméno, všechno, to nebudu vykládat.
1: Ano.
2: Takže ten opomenul a o 3/4 na 4 zavolat na toho hradlaře a vydal návěstidlo na stůl, že z Brna pustil lokomotivu proti motoráku, který jede z Přerova. To řídil otec a tam se srazili a přišel jsem od tatínka. Takže jsem potom na prosbu maminky teda na tu vojnu, na toho pilota vojenského nešel, ale časem jsem přemluvil, že si aspoň udělám plachtařské výcvik v Mydlánkách. No a to se mě teda podařilo ji přesvědčit. A v 30. května 1950 jsem nastoupil do zemské plachtařské školy, to byla v země Moravskoslezská v tu dobu, tam byla zemská plachtařská škola, kde byl vedoucí té školy Ladislav Koutný, ten byl z Rousinova, toho jsem navštěvoval potom ještě v 90. letech v Rousinově a tam jsem udělal výcvik A a B v tom červnu, to trvalo od měsíc a v srpnu, v září jsem se tam dostal ještě na další měsíc a udělal jsem zkoušku C. A to mě všechno zaplatil ten výcvik Aeroklub. Tenkrát to byly Královopolská Gotwaldovy závody. Tak tam byl činovníkem nějaký Julek Már, velký fanda a hospodář klubu, a až já jsem to udělal, tak on napsal nějaký pochvalný dopisy na závodní výbor ROH, že jsem to udělal s výborným prospěchem a tak dále, a fabrika mě to zaplatila, takže já jsem si celý ten výcvik ABC za ty dva měsíce udělal zadarmo.
1: Takže tam,
2: no, začal jsem lítat.
1: Tam začalo vaše létání, my se k tomu dostaneme samozřejmě zase za chvíli, ale to bylo před těmi 76 lety, a letos tedy ano? Ta 76. sezóna. O té si budeme určitě povídat také s pilotem Gustavem Vrbackým.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Tím hostem je dnes pilot Kluzáku Gustav Vrbacký, mimochodem tedy je nejstarším aktivním plachtařem u nás. Já jsem zmiňoval, že 670. sezónu jste letos začal. Vy jste díky tomu byl zapsán i do knihy rekordů, když teda trošku skočíme tu vaši historii do současnosti.
2: Tak, můžu pokračovat.
1: No, pojďte.
2: Takže já bych řekl, že my jsme měli obrovskou výhodu na těch medlákách v tom, že ty medlánky teda postavili za války brněnští Němci, protože každý druhý Brňák byl Němec, polovina brněnských občanů byli Němci, takže ti ovládli celé to letiště a prosadili to a vyprojektovali vybudování těch medlánek tak, jak si to představovali k tomu, aby mohli školit piloty a dodávat je do Vyškova, protože se obrovský peníze vrodili do výstavby Vyškovského letiště a oni ty kluky z toho Hitlerjugend jako mladý fandy posílali na ty medlánky, tam ho učili jako plachtit, ty základy toho lítání, potom šli na pohovor před komisí a který řekl, že chce být pilotem, tak ho pak přemístili do Vyškova a tam už podle jeho schopnosti si vybírali, který bude stíhač a který půjde na bombardéry. Jo? Takže tak to všechno bylo. A ty medlánky oni perfektně vybudovali. Přesně to byly dřevěný baráky, ale vyprojektovaný ze vším, co k tomu bylo potřeba. Velká kotelna, ústřední topení, dílny, krásný hangáry s patrama a to všechno postavil Kalbachr, to byl Vídeňák, plachtař a nám se ho podařilo po válce teda potom sehnat a potom jsem jezdil, tak jsme ho vyspovídali a on bydlel v medlánkách a on říkal, že měl jako befel rozkaz to všechno, než přijde do Rusy, všechno zapálit.
1: Ano,
2: což
1: ano.
2: Bylo hrozně jednoduché, protože tam bylo všechno ze dřeva. Jo, tam nebyla žádná jediná zděná konstrukce, kromě kotelní a jeho komína.
1: Ale to se nepovedlo.
2: To se nepovedlo, protože on říká, já jsem na to neměl sílu. Já jsem to 3 roky budoval. Dvakrát jsem byl u Göringa jako maršála letectva si stěžovat, že ti říšští Němci mě nedávají k dispozici ty stroje, které já tam potřebuju na úpravu terénu. A říká, zehnat bagr, to bylo jako chtít nějaký 150 mm dělo, jo, který to byly unikáty tady ty stroje, toho bylo strašně málo. No a takže neměl sílu na to. On potom, jak přišli Rusy k Brnu, tak skočil do letadla a uletěl do americké zóny a ty medlánky nechal tak celý.
1: Ano.
2: Takže my jsme tam měli plný patra nadělaných dílu těch kluzáků a kluzáky. My jsme měli veškerý materiál. My jsme měli navijáky s motorama Ford, který dělali v licenci v Kolíně nad Rýnem, jo. My jsme měli lana, my jsme měli všechno, co jsme potřebovali. Takže se nám perfektně jako žilo.
1: Ano.
2: No. A tak jsme postupně se teda začali zdokonalovat. No a potom už přišel rok 52 a už jsme začali lítat přelety. Tenkrát vzduch byl úplně volný. To řízení letového provozu, který je dneska, to my jsme dneska v hrozné situaci, protože my můžeme maximálně lítat do 2500 feetů nad zemí, takhle volně, ale jinak nad 2500 feetů nahoru, to musí být na rádiovým spojení všechno, přes dispečerskou službu. My Brňáci jsme řízení radarem Praha, 127.3.5.0 frekvence a všechno je nahrávané a všechno se sleduje. Jenom, když to tenkrát jsme lítali na svahu, třeba poprvé, když jsem letěl, tak jsem lítal na svahu při severozápadním větru a do toho přišla nějaká bublina, tak mě to koplo s tím krajánkem, tak jsem v tom udělal 2 360, když jsem viděl, že mám na váriu metra půl dva a lezu nahoru a vítr mě snáší nad náměstí Svobody. Tak jsem v tom všem zůstal a až jsem měl základnu 1450 metrů, tak jsem to dal na kurz jako na východ, na kurz 90 a klouzal jsem až až do Stražovic u Kyjova.
1: No to jsem se taky žádný chtěl...
2: letový rozkaz, žádný můžu, nemůžu, neexistovalo.
1: To jsem
2: my
1: se
2: jsme
1: taky
2: večer
1: chtěl...
2: končili provoz a než jsme zavírali vrata, tak jsme zjistili, který letadla chybí, s kterým pilotem. A čekali jsme u telefonu, kdy se ozve, kde kdo je na poli.
1: Kde kdo skončil, no to mě právě chtělo, zajímalo. Chtěl jsem se zeptat tedy, jestli jste taky občas skončil někde úplně jinde než na letišti.
2: No sám to tenkrát to bylo vesměs všechno mimo letiště jsme se dali na pole. No ale my jsme potom dostali od vojáků, protože se přezbrojovala armáda, tak oni měli spoustu motorových letadel, které nepotřebovali na výcvik, takže my jsme měli ty štorchy čápy, na kterým teda se dalo přistávat do pole. To byla mašina dělaná na lítání, na trávě, na jakýmkoliv poli. Tak jsme měli štorchy a měli jsme ty vlečné mašiny, na kterých Němci školili piloty, protože to byly vesměs všechno dvouplošníky. To nebylo. No až později potom se začaly dělat jednoplošníky a tak dále. Celá ta aerodynamika těch letadel se strašně změnila.
1: No a my si budeme také s panem Gustavem Vrbackým povídat i o tom, jak on sám stavěl letadla. A to zase za pár chvil.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Tím hostem je dnes pilot Kluzáku Gustav Vrbacký, se kterým si povídáme o létání tady v Medlánkách a občas také úplně za Brno, za Medlánky. A tak mi tak napadá, většinou vidím Kluzáky, když je hezky, když je pěkné počasí, ale může Kluzák i do mraku?
2: No, takže to všechno začalo v roce 52-53, protože my jsme do té doby to létání v mracích neovládali a moc jsme toho taky o tom nevěděli a ten větroň není tak přístrojově bohatě vybavený na létání v mracích a bez vidu. Takže přišla taková doba, že se v Praze uvolnila takzvaná pilotní cvičná kabina jako link trenér, který byl anglického původu. To bylo elektrický letadílko, který se zabudovalo prostě do místnosti a chodilo se tam lítat jako na klavír. Takže on nám to všechno v Medlánkách uvedl do provozu, protože pocházel z Rousinova. Našli mu tady Franta Novák a Vašek Novák, mu našli zaměstnání v Tesle jako v Brně, jo, a tak dále, aby jsme ho měli poblíž. No a ten nás naučil lítat mraky. Perfektně. Takže potom, když přišlo na jaře 52, se otevřela obloha a začaly se dělat mraky, tak my jsme lezli do každého mraku přímo nad letištěm, protože to bylo dispečerský, to nebe bylo absolutně volný. To nebylo jak dneska, kdy my máme omezený to lítání, letový hladiny, když lítáme nad 2 500 feet, my musíme být trvale na spojení s dispečerama, kteří nás poslouchají na rádiu, sledují nás na radaru a tak dále a tak dále. Ano. Čili teďka už to lítání není vůbec volný a do mraku vůbec se nedostaneme.
1: Vůbec nesmíte.
2: Tady ti současní piloti o tom neví o nic. No ale let teda v mraku, to je hrozný, to jsou nervy, to člověk má nervy jak strunu napnutou a já jsem teda, mně se to podařilo, takže ten poslední diamant jsem v roce 53 udělal v prostoru Branova, jsem vlezl do mraku do 5900 metrů a udělal jsem si ten diamant a tak dále. To bylo úplně něco jiného.
1: No, já si to vůbec nedovedu představit, protože současná letadla, ta moderní, tam mají všelijaké přístroje, které pilotovi pomáhají se orientovat, i přesto, že třeba letí v mraku, ale jak je to v tom větroni vlastně teď, když, nebo teď už nemůžete vletět ani do mraku?
2: No, teoreticky by to bylo možné, ale muselo by to letadlo být na to vybavené. A musel by mít k tomu souhlas od toho příslušného dispečerského stanoviště, v kterým prostoru a tak dále a tak dále. Jo. Za svazármu kdysi to bylo tak, že jsme potom měli v prostoru vrklabý vymezený prostor, kde se mohly lítat mraky a tak dále. No ale to se nevyužívá, ale bych to řekl, že dneska ty větroně s tou klouzavostí mají o 100% větší výkon. Čili ta klouzavost se udává v poměru 1:20, to znamená z 1020 kilometrů do klouže, jo, takže dneska ta klouzavost těch 1:24, 1:26, jak jsme měli, tak už ty špičkový větroně mají 55 a takový ty, jak máme tu V28, 28 metrů rozpětí kluzák, tak ten sklouže skoro 60, říkají. Tak to jsou úplně jiný poměry.
1: To jsou úplně jiné stroje, ale vy, já jsem to už naznačoval, že jste si také letadla stavil, nejenom modely, ale opravdu letadla, ve kterých jste lítal a lítáte.
2: Tak my jsme z té modelařiny prostě přišli trošku tak nadrzo k tomu, že si uděláme něco pro sebe, jako pro radost, tak jsme začali něco vymýšlet. No to bylo tak někdy v těch letech 87, 88, 89, jo, tak jsem měl kamaráda zase Honze Slada, který taky fušoval jako modelář a dělal v Medlánkách v opravnách na letadla, protože tam byly letecký dílny, které jsou tam dodnes, ale tam se stavěly i prototypy větroňů. Speciálně my jsme měli ty šohaje, to všechno se dělalo u Baťa ve Zlíně, protože Baťa ve Zlíně v Otrokovicích měl výrobu letadel a silný zázemí, takže potom se využilo toho, že ti kluci o tom měli nějakou páru, jak se co dělá a jak se k čemu dostat a jak se používají lepidla a tak dále. Hmm. Že to je všechno ze dřeva, to je všechno lepený. Takže zase to tak nám zjednodušilo a troufli jsme si něco takového taky udělat a vyprojektovat.
1: No a jak to...
2: použili jsme konstrukce a projekty inženýra Olšanského, který bohužel potom taky v těch 90. letech na tom, co si vymyslel, tak taky zemřel.
1: No trošku jsem se chtěl zeptat právě, no a teď je to taková podivná otázka, jak to dopadlo, ty modely, ale jak to létalo? Létalo to dobře?
2: No, létalo to, no my jsme neměli takové možnosti, takže pro nás nejlepší letecký motor byl Trabant, jo, který byl dvouválec, dvoutakt, lehoučkej, no a tak, že mám teda fotky a tak dále, postavili jsme takzvaného klokoňa, jo, no s tím jsem dvakrát doletěl do Křižanova se pochlubit klukům a tak dále. Tak s tím jsme začali, ale a pak už šlo na Stratoni a tak dále. Vyvíjeli se potom lepší a lepší mašinky. No a potom začalo to ultralehké lítání ve velkým, jak je to dneska, tak to jsou ty letadla do váhy 600 kg maximálně a dvousedadlový nejvýše. No a motory se používají rotaxi, kterých byla celá řada, ta firma Rotax, teda ta má filiálku v Rakousku, ale je to jako z Kanady a tak dále.
1: Ano.
2: Takže už to má úplně jinou podobu, je to aerodynamicky čistý a tím, že se teda už používají moderní materiály, dneska už se ze dřeva žádný letadlo nestaví. Hmm. Dneska je to, buď je to všechno z kovové konstrukce, anebo je to z laminátu, vylaminovaný. No, protože aerodynamici prostě ti sice mají hrozný znalosti, ale technologie na to nebyla, takže ty letadla, které se dělali, tak neměli ty výkony, protože oni chcou, aby ten povrch toho profilu a povrch křídla byl do desetiny milimetru a ještě přesnější, aby to nebylo to křídlo hrbatý, protože tam jsou hrozný ztráty jako vztlaku a přibývá tam hrozně odporu, že odpor a vztlak, to jsou dvě takové veličiny,
1: no,
2: které dávají
1: zásadní
2: pak výkon toho letadla jako u auta. Motor, že jo, čtyřválec, šestiválec, 100 koní, 200 koní, to je hrozný rozdíl a u letadla ta klouzavost, anebo u toho motorového zase ta rychlost horizontální a spotřeba pohonných hmot a tak dále. No všechno je to o penězích, kde se dá ušetřit, na čem a co je rentabilnější.
1: Ano.
2: A ta technika jde hrozně dopředu.
1: Říká pilot Kluzáku Gustav Vrbacký, který je naším dnešním hostem dopoledního vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem je dnes pilot Kluzáku Gustav Vrbatský, který letos zahájil svou 76. sezónu a tím se stal také držitelem rekordu jakožto nejstarší aktivní plachtař u nás. Když jste přebíral to ocenění, co jste si tak řekl? Co se vám vybavilo?
2: No, tak to člověk se myšlenkama vrací do začátku a vrací se vám v paměti celá ta doba, která už uplynula. A to, co je před váma, to je ještě velký otazník, že nevíme dny ani hodiny, jak se říká. No ale já bych řekl, že největší jako zážitek byl teda moje účast na mistrovství Československa v plachtění ve Vrchlabí v roce 57. To je zase na dlouhý vykládání. Já jsem původně měl lítat jednoce nadlovky, ale protože tam byla tlačenka, jako abych to uvolnil pro doktora Holana, který si tu účast tam tak nevybojoval, tak jsem přistoupil na to, že půjdu lítat v dvou sedadlovky na Kmotrovi. S Jardou Borovským jsme lítali na Kmotrovi, ale pro mě to byla veliká výhoda, protože těch Kmotrů nás lítalo jenom 12 a ještě

0: namalítal první prototyp kcelokovového blaníka, na kterým lítali kluci z Bratislavy, a my jsme přesto teda po těch asi 9 disciplínách skončili s King Motorem na prvním místě, ale chytli jsme taky výborný počasí. Mám tam nejdelší vůbec let na Větroni v Termice, v den, kdy Laďa Zejdu na Demantu letěl světový rekord Vrchlabí, Trenčín Vrchlabí, tak my jsme s tím kmotrem doletěli do Trenčína a po otoče v Trenčíně jsme ještě doletěli do Olomouce, to bylo 364 kilometrů a seděli jsme v tom 9 hodin asi 24 minut, jo? Což je nejdelší můj let za celý těch 76 roků v Termice.
1: Jo? No, ano. A z toho roku 1957 pochází taky váš rekord, že?
0: No, to všechno byly rekordy, protože byly rekordy, my jsme uletěli 300 s návratem Vrchlabí, Chomutov Vrchlabí, my jsme uletěli potom 300 cílovek Vrchlabí, Trenčín Partizánský, to bylo skvělý počasí a my jsme v tom byli dva a všechno jsme to vydrželi a ani jsme si nepočurali u toho.
1: No, přiznám se, že to mě trošičku vrtalo hlavou 9 hodin sedět v letadle, kde není ani toaleta. No, protože čas už se nám trošičku nachyluje, tak ještě jedna důležitá věc, kterou bych rád zmínil, a to je nadcházející Oldtimer víkend v Medlánkách. Předpokládám, že tam asi taky budete.
0: Ano, samozřejmě. Samozřejmě.
1: Na co se nejvíc těšíte?
0: No tak na to setkání s klukama, kteří prostě už třeba nelítají a ukážou se tam, jo, a máme na sebe spoustu vzpomínek, protože teď už to tak jako není, ale ty dřívější doby, prostě tam při tom lítání vždycky byla potřeba parta. Je tam sám jako neznamenáte nic. To vám někdo to musí to letadlo vytáhnout, někdo ho musí odstartovat, někdo ho musí složit, někdo pro vás musí přijet na pole, když přistanete někde a tak dále. Čili tam vždycky musí, dneska už vesměs je taková tendence, že ty nový Větroně už všechny mají takřka, když to přeženu, motor schovaný někde v trupu, a aby nepřistál do pole a neriskoval poškození toho letadla, tak to v těch 200-300 metrech nad zemí ten motor vytáhne z trupu, nahodí a doletí na nejbližší letiště nebo dom. Nebo do nějakého jiného lepšího.
1: To už pro vás není ono.
0: To už je technika, ale jsou to všechno veliký peníze. Jo?
1: No ale pojďme na tu historii ještě trošku, protože ten Oldtimer víkend je hlavně o těch starších letadlech, řekněme. Co tam je všechno k vidění?
0: No tak my je máme pod stropem v hangáru, aby nám nezavazili, protože na tom se moc nelítá. Tak to tam visí v hangáru, anebo je máme někde schovaný. Ale jsou to skvělé vzpomínky. No. To ukazuje ten vývoj tím, že se skončilo vyrábět letadla ze dřeva a všechno to přešlo na kov, jako na hliník, jo, a na dural a na umělé hmoty, jako na lamináty, tak ty letadla mají úplně jiné vlastnosti. To je úplně pohádka, to se nedá srovnat, protože jak říkám, konstruktéři by to chtěli aerodynamici, aby to bylo v desetině milimetru nebo ještě v setině milimetru. A stojí to ale hrozný peníze.
1: No, to se nedá nic dělat.
0: Ale ten výkon toho je, když to řeknu, tak o 100% minimálně vyšší, než byl u těch dřevěných letadel, a i víc.
1: No a na čem lítáte vy teď?
0: No, já mám Atlasa, já mám laminátový 15-metrový Větroň, ale ultralehký, a ta celková váha je 330 kg povolená, a mám v tom motor Rotax, čili mám samostart, tak já si pomocí akumulátoru elektriky otevřu v trupu kryty, vysunu si motor Rotax 447 s vrtulou, elektricky to nahodím, odstartuju a nandu si ten stoupavý proud, až jsem v tom stoupavém proudu, tak to vypnu.
1: A pak už
0: elektrikou to všechno zasunu, všechno se to zavře a už mám z toho jenom Větroň a už kloužu a nabírám výšku a už letím. Teď jsem ještě dokázal 8. srpna letos uletět 300 kilometrový trojúhelník Medlánky, Žamberk, Pelhřimov, Medlánky. 306 kilometrů triangle. To je klasický trojúhelník. Jedno rameno musí být minimálně 28% té trati celkově, aby to bylo rovnoramený, aby ten trojúhelník opravdu, to jsou nejvíc hodnocený jako tratě.
1: Disciplíny, ano. No, povídali bychom si ještě dlouho, těch vzpomínek máte neuvěřitelně moc, ale bohužel blíží se nám 12. hodina, musíme se rozloučit. Dnešním hostem byl pilot Kluzáku Gustav Vrbacký. Pane Vrbacký, já vám přeju ještě mnoho sil a zdraví a ať toho ještě mnoho nalétáte. No a budu se zase těšit třeba někdy příště. Mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou.

Mým dnešním hostem byl úžasný člověk a pilot glusáku Gustav Vrbatský, se kterým jsme si povídali celou hodinu. No a pokud byste, milí posluchači, chtěli cokoliv z tohoto dnešního rozhovoru slyšet znovu, můžete kdykoliv v mobilní aplikaci anebo na webu můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář už se s vámi pro dnešek loučí. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště s vámi se všemi. Naschledanou a naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Břeclavská tiskárna přepravuje hlasovací lístky pro podzimní volby. Sněmovna bude znova projednávat nová pravidla pro státní úředníky. Dopravní podnik města Brna v nové kampani vyzývá cestující k větší ohleduplnosti při cestování. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Břeclavská tiskárna chce do konce týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne na 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
2: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
3: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód, doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
4: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
3: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podle předsedy klubu motoristů a ministra pro sport Borise Šťastného podobná jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohleduplnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve čtyřech videích účinkují herci divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, teploty tak vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat by měl mírný vítr jižních směrů, rozptylové podmínky pak budou dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 209. kilometru dálnice D1 zůstávají tři nepojízdná nákladní auta. Navíc došlo k úniku oleje na vozovku. Místem se projíždí levým pruhem. Na D2 pak pozor u nehody na 8. kilometru ve směru na Břeclav. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Oči modré, touto polkou Vladimíra Ondruška nás v úvodu potěšila Stříbrňanka a otevřela první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Mariana a na Slovensku slaví jmeniny Miriama. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a lásky. No a pojďme už na další písničku Okolo pálavy, Pavel Karlík a Legruti.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Lidku z Polichna. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju a všem posluchačům. A prosím vás o zahrátí dnešním narozeninám Mirkovi Černíkovi do Uherského Brodu. Před měsícem měla narozeniny a jeho Alenka. Oběma přeju štěstí, zdraví, pohodu a spokojenost. Alenko a Mirku, nalejte si štamprličku a spolu si dajte po kalíšku. Moc vám děkuju, paní Navrátilová. Naschledanou.
0: Ano, děkujeme tak za veselé přání. Naschledanou. No a pojďme připojit tady e-mailovou poštu. Hezké ráno a klidný, pohodový celý den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme a prosili bychom o písničku a přání. Dnes otevírá svou 70. stránku svého života paní Marie Gabrhelíková, nyní z Otrokovic. Maru, moře zdraví, štěstí, pohody, radosti a lásky. Užij si krásné narozeniny a to ti přejí bývalá sousedka Bohunka s manželem Pepou z Rynholce ze Středočeského kraje. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Richard Plachý, Málo mě znáš a Zdounečanka.

0: písnička dozněla. Pojď mi přivítat paní Jitku Šperkovou z Hodonína.
1: Ještě jednou dobrý den, paní Navrátilová.
0: Ano.
1: Já bych dneska chtěla nechat zahrát paní Zdeničce Malenovské z Hodonína, která se dožívá úctyhodného věku 91 roku a přeje mi, aby byla pořád takhle, jak se to řekne, aby byla tak, jak je čilá, šikovná,
0: ano, čilá.
1: No, společenská, a je to naše velice dobrá sousedka. Taky to ze srdce přejeme Jarmilka a Jitka.
0: Ono se to lidově říká jako čupr.
1: No tak, pardon.
0: Ale ne, to vůbec. Ne, tak je to takové lidové slovo. Ono se to dá říct i ušlechtilej, že ano. Tak jo.
1: Potom co zapomenu, to ušlechtilé.
0: Ano, tak
1: je to.
0: Přeji vám.
1: Moc vám děkuji, paní Navrátilová.
0: Pěkný den, naschledanou.
1: Vám taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já si tady ještě vezmu jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den, paní Navrátilová.
0: Jejda, prosím, můžete vypnout rádio, ono nám to bere tu vazbu, jeskyní vazbu.
2: Ano.
0: A kdo se prosím dovolal a odkud?
2: Paní Hela Zvojkovic, my bychom chtěli popřát panu Lubomírovi Pávišovi do Pohřelíc.
0: Dobře.
2: Slaví dneska narozeniny, tak mu přejeme hodně zdraví, štěstí, hodně zdraví, spokojenosti. Tomu přejí bratr Zdeněk s rodinou, sestra Marta s rodinou a kdyby byla maminka, určitě by se k přání připojila. A vám moc děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano, ano, naschledanou a přeji vám pěkný den.
2: Naschledanou.
0: A já připojím e-mail, vážená redakce, zahrajte prosím mé dceři Mariance Zahradníčkové k jejímu prvnímu svátku v životě. Je na světě teprve 6 dní, ale váš pořad se stane její nedílnou každodenní součástí, protože posloucháme každý den celá rodina. Tak na zdraví a veselo. Pozdravujeme též do Kunovic u Kyjova, speciálně babičku Zdenu Kyněrovou, protože Kyjov má navíc. Moc děkujeme a přejeme hezký den všem. My vám také děkujeme a posíláme písničku. Moravská lidová, Nebyla jsem veselá, Zdena Hovorková, Věra Příkazka, Marie Vioralová a Bron.
3: Český rozhlas Brno.

0: Pojďme na telefonát paní Jana Frištáková od Holešova. Vítám vás.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Brno.
0: Ano?
1: A chtěla bych popřát, v sobotu mají Marie svátek a moje maminka a dcera jsou Marie, takže bych jim chtěla popřát všechno nejlepší, zdraví, štěstí. A zároveň má 23. maminka a jí 81, takže přeju všechno najednou.
0: Výborně.
1: Děkuji vám.
0: Ano, ať se vám daří, nashledanou.
1: Mám také.
0: A teď už vítám ve vysílání pana Vlaďu Bobrovského, hostě Rádky Rešov, prosím.
2: No, dobrý den, paní Květuško. Protože jsem se v neděli nedovolala, my bychom chtěli popřát našemu kamarádovi, primářovi, lékaři, nejlepšímu chirurgovi, panu Zdeňku Cikobarovi, jeho nedělním narozeninám, všecko nejlepší a hlavně hodně zdravíčka. Skvělá ruka, skvělý člověk. Moc děkujeme.
0: To je úžasné, když jsou takoví lidé mezi námi, vidíte? To je...
2: No, super.
0: Ano, ano, ano. Že se může člověk spolehnout. Tak pane Vláďo, já vám přeji vše dobré a rozloučím se. Písnička bude za malou chvíli.
2: Ano, děkujem.
0: Ano, ano. Tak a teď tady máme další přání, které ráda předám. V tomto znění naše milá Zdeničko Malenovská. Zvedáme číši pro dnešní slávu, ať z Hodonína do celého kraje pošleme tuhle skvělou zprávu. 91 let, to už je krása, celý svět dnes s tebou jásá. Miluješ svou rodinu a my zase tebe, s tebou máme doma kousek modrého nebe. K tomu si dáme dobré červené vínko, na zdraví a pro radost stačí jen malinko. Ať tě humor neopouští, zdraví ti slouží, ať máš doma vše, po čem srdce touží. Všechno nejlepší k narozeninám přejí Denisa a děvčátka. Tak předali jsme a hrajeme písničku Netrhaj má milá, Zdeně Gurský, manžele Gurští a Gloria.

0: určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Veroniku Králíkovou z Uherského Brodu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych prosila pěknou písničku mému ročníku Zlopeníka i Březové, ročníku 53. Hlavně hodně zdraví a spokojenosti. A ještě bych prosila o písničku 12. Budou mít svátek Marie.
2: Ano.
3: Je to moje sestra Marie Ježová, moje kamarádka Marie Janigová, dvě děvčata Marie Miškářový a jedna paní Kročilová Marie Nabřezové. Všem bych chtěla popřát hlavně zdraví, spokojenost a nadhled. Takovou prostě spokojenost hlavně.
2: A já vám...
3: Děkuji moc, paní Navrátilová.
2: Ano, a paní Králíková, já vám velice děkuji, že přejete s předstihem, protože já vůbec nevím, jak v sobotu ty Marie zvládnu, protože ta hodina není nafukovací a těch přání je třikrát tolik, než se do té hodiny vejde. Tak to je skvělé, že jste to tak udělala.
3: A moje sestra půjde jako zálopení, klopení slavnosti vína, slovácké slavnosti vína do Uherského Hradiště, takže by to neslyšela, tak já taky jsem na to šla s předstihem.
2: Ano, a ono se to dá i zpětně doposlechnout, ale nicméně v našem archivu, že ano, ale nicméně udělala jste velmi dobře a já vám děkuji. Rozloučím se, nashledanou.
3: Já vám taky mnohokrát děkuji. Nashledanou.
2: Nashledanou. No a my si teď vezmeme další telefon. Halo, halo. Kdo se k nám prosím dovolal?
4: Ano, František Urbánek.
2: Ano, ano, vítejte.
4: Takže paní Ketuško, dobrý po obědě.
2: Také.
4: Dnes, jak už paní přede mnou, tak už svatý Marušky v sobotu, že jo, tak já už taky s přestihem, abych přál Marušce Tinkové do Dolního Němčí,
2: ano.
4: Pak paní Marušce Špačkové do Nikolčíc, pak všem křepickým Maruškám a všem Maruškám, co mě znají od Aše až po Užgorod a manželce pro potěšení a je to všecko, Ketuško. No. A je to jedna mrzem, že jo? No.
2: Dobře, dobře, dobře. Tak já doufám, že bude vaše paní manželka potěšena,
4: no, určitě,
2: že znáte teda tolik Marušek.
4: No, to znám moc teda. To by mě nestačil tady na to, kdybych to měl říkat ten pořad.
2: No tak vidím, že máte velmi hodnou manželku, tak já vám přeji vše dobré, pane Urbánku, a se vám daří.
4: Taky mě příjemně služu,
2: ano, tak nashledanou. Tak a pojďme tady na přání, které tady mám. Prosím o písničku k narozeninám pro paní Marii Gabrhelíkovou. Maru, k dnešním narozeninám ti přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinnou pohodu. A to ti přejí bývalí sousedé Remešovi a děkujeme za odvysílání. Ano, rádo se stalo a já ještě připojím jedno přání v tomto znění. Tento e-mail poslala Lenka Rohlíčková a poslala ho v tomto znění. Milá maminko, k tvému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí a do dalších let hodně sil a veselých chvil. Za všechno ti moc děkujeme, na tvé zdraví připijeme a veselou písničku si zaspíváme. Máme tě moc rádi. Za celou rodinu přejí syn Petr a dcera Lenka s rodinami a maminka slaví 80. 60 roků. Tak to byla závěrečná věta. Bohužel tam chybí jméno, psali jsme, ale nebylo nám odepsáno. Tak snad se poznáte. Pojďme na písničku Co je to za hora? Lidová a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Tak vítám ve vysílání paní Anu z Miroslavy. Dobrý den.
1: Krásné poledne vám přeju, paní Navrátilová, a všem posluchačům. V prvé řadě bych chtěla popřát, pokud možná taky vysílá s vámi pan Borek Kapitánčík, tak měl sobotu svátek.
0: Ne, ten se dovolenuje krásně.
1: Tak to nevadí, ale měl svátek, takže mu přeju hodně, hodně zdraví a pohody a ať se mu daří v Českém rozhlase Brno. No a protože slyším ty Marušky, že už to tak je rozjeté, tak bych popřála taky Maruškám, takže Marušce Koktavé do Nivnice.
0: Ano.
1: Marušce Hanákové do Moravce, Marušce Smetákové do Vítonic a Marušce Žemlové do Náměště nad Oslavou, která bude mít taky v těchto dnech narozeniny. A popřála bych jim především to zdraví, pohodu, hezké dny, ať se jim daří v rodinách, no a ať se mají hlavně dobře. A to přeju taky všem posluchačům a všem přátelům a známým. Děkuji vám za písničku a mějte se také moc hezky.
0: Vy také, paní Ano, ať se daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já si teď vezmu napřímo telefon. Tak, halo, Morava, krásná zem.
2: Tady je Slávek Kučera.
0: Ano, pane Slávku, jsem moc ráda, že jste se znova dovolal, Brna, protože nám to tady vypadlo a omlouvám se.
2: Ano, mě tady tělo tady do nebe, už jsem to chytl.
0: Ano.
2: A bude svátek Marušek, Marii, Mařenek.
0: Ano.
2: A všem, jak se tomu prostě pojmenovává. Kromě jiného bude v Žarošicích Velká zlatá sobota, krásná, nádherná, zasvěcená paní Marii Žarošské.
0: Ano.
2: Tím bych tam chtěl všechny pozvat, protože je to tam velmi a velmi a velmi pěkné, ale chtěl bych vzpomenout do nebíčka poslat pozdravné ženě Marii Kučerové a jinak Mařenkám, ze kterými se prostě kamarádím, přátelím, Marušce Černé, moje, ne švagrové, no švagrové taky samozřejmě, a moje snaše, Marušce Kučerové, no a prostě všem Maruškám, které znám.
0: Dobře.
2: To je všechno s krásným pohledem z Brna Bystrce, krásnou oblohou a výhledem na Vedlánky. Slávek Kučera.
0: Ano, tak ať se vám daří. Pěkný den, ať si ho užijete. Nashledanou.
2: Taky ať se daří.
0: Ano, nashledanou. Tak a pojďme tady na klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, neboť já mám tady přání pro pana Jiřího Bartla z Brna, který slaví své narozeniny, tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, ať se vám daří. A to není vše, neboť mám tady ještě aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Já bych ráda popřála k dnešním narozeninám panu Ladislavu Přikrylovi, který právě dnes slaví své narozeniny a je z Nových Hvězdic. Tak, pane Ladislave, vše jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré mysli. A děkujeme vám za vaši práci, za vaši těžkou práci, kterou jste odvedl a odvádíte, možná, nevím. Takže pojďme na písničku, která je připravena Metoděj Prajka, Jiří Wolf, František Krša, Dva kamarádi a Bojané.
3: Český rozhlas Brno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a vítám paní Kročilovou z Březové. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím i všechny posluchače. A dneska je svátek v církevním kalendáři, je to narození Panny Marie. A také já bych tuto následující písničku poslala nositelkám tohoto jména. V první řadě je to moje dcera Maruška Křeháčková z Březové a pak je to kamarádka Maruška Jeřábková z Kostic, Koktava a její vnučka Maruška Smutná z Nivnice, další je Pavlušová ze Strání, Miškářová z Uherského Hradiště a v práci mám kolegyně Marušku Ševčíkovou a Provodovskou. Takže všem Maruškám, které mají to krásné jméno, přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost každého dne. A ještě bych poslala tu písničku paní Veronice Králíkové do Uherského Brodu, která mi přála.
1: Výborně.
2: Děkuji vám.
1: Pěkný den, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a teď mám tady přání, které ráda předám. A je to vzkaz k 80. narozeninám panu Václavu Nečasovi ze Šidbořic. V tomto znění 80 let je krásné životní jubileum. Je příležitost se zastavit, ohlédnout se a poděkovat člověku, který velkou část svého života spojil s přírodou, myslivostí, rodinou a poctivým řemeslem. Náš milý táto

Které si převzal od svého otce Františka, též myslivce. Však nejkrásnější je, že si své umění nenecháváš jen pro sebe. Předáváš je dalším generacím, svému synovi Markovi, který je též myslivec a výborný řezbář. Dětem, se kterými se setkává při nejrůznějších akcích, učíš je tvořit, poznávat krásu dřeva a myslivecké tradice i písně. A právě v tom je něco, co má skutečnou hodnotu. Jako manžel, táta a děda si nám byl vždy velkou oporou a za to ti ze srdce děkujeme. Milý táto, k tvým 80. narozeninám ti chceme především poděkovat za všechno, co si nás naučil, za společné chvíle, humor i lásku. A protože k tobě patří nejen myslivost, ale také hudba a veselá mysl, přejeme ti, aby jsi měl ve zdraví ještě spoustu důvodů ke zpěvu se svojí ženou Maruškou, dětmi, vnuky i přáteli. K přání se přidává i celá velká rodina. A já k tomuto krásnému přání připojím písničku. Bude to lidová U Dunaja stála a Šohajku Zlá rada, Anna Zlomková a cymbálová muzika Grajcar.

0: Přátelé, písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Věru z Horních Louček. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou paní Navrátilová. Já mám takové přání. Zítra oslaví své narozeniny a v sobotu svátek paní Maruška Karmazinová Vlková. Tak bych jí chtěla všechno popřát, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Maruško, to ti přeje Věra z Horních Louček. A vám, paní Navrátilová, přeji pěkný den a děkuji moc a nashledanou.
0: Ano.

také nashledanou. Tak a pojďme tady na přání, prosím, zahrajte krásnou písničku jako všem, co se podíleli na sobotních boršických burčákových slavnostech. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, muzika hrála z vesela. Krásné vystoupení pěveckých sborů bylo. Velká ochutnávka výborných gulášů, burčáků, frgálů, vína. Večer následovala taneční zábava. Byla to opět výborná akce. Moc děkujeme, občané z Boršic u Buchlovic. Tak to je dobře, že se vám to vydařilo. Tak dáme písničku Pohár vína a Lácaranka.

0: přátelé, a mám tady ještě jedno takové krátké přání. A Honzíkovi Buřilovi k jeho budoucím narozeninám přeje vše nejlepší kolektiv městského úřadu Kunštát. Tak a máme tu písničku Antonín Gajdoš, Miroslav Irša, Ta skalická brána a Moravěnka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dospívali nám Karel Zelníček, Jaroslav Zbořil, jaké je to hezké, starobrněnská 12. dohrála. No a nedá se nic dělat, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. v 2. hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady přeje od mikrofonu Květa Navrátilová. A právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky s názvem Venkovská, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Nezaměstnanost na Jižní Moravě v srpnu mírně vzrostla na 5,5%. Místo areálu ČSAD vznikne v Uherském Hradišti nová čtvrť. Prostějovská nemocnice nabízí den otevřených dveří centra léčebné rehabilitace a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji během srpna mírně vzrostla. Podíl lidí bez práce stoupl o desetinu procentního bodu na 5,5%. Nejméně nezaměstnaných je v okresech Vyškov a Brno-Venkov, nejvíce naopak na Hodonínsku a Znojemsku. Na jihomoravských úřadech práce bylo na konci měsíce evidováno přes 45,5 tisíce uchazečů, což je zhruba o 500 více než v červenci. Volných pracovních míst naopak mírně ubylo. Vychází tak zhruba jedno volné místo na 6 uchazečů, vysvětluje ředitelka krajské pobočky v Brně Lucie Kolářová.
5: Jedná se o obvyklý sezónní vývoj, kdy trh práce v období dovolených do jisté míry stagnuje, jsou dokončovány některé práce v zemědělství a ke konci prázdnin začínají přicházet do evidence úřadu práce první absolventi škol.
3: V blízkosti centra Uherského Hradiště vznikne nová čtvrť. Zastupitelé v pondělí vzali na vědomí územní studii na přeměnu současného areálu ČSAD. V lokalitě mezi ulicí Průmyslovou Malinovského by postupně mělo vyrůst 588 bytů různých kategorií, od garzonek až po 4+KK. První byty by se mohly začít stavět do 2 let. V areálu také vznikne přes 850 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště a prostory pro služby. Moderní rehabilitační technologie a cvičení v bazénu si dnes můžou vyzkoušet zájemci v Prostějově. Tamní nemocnice pořádá den otevřených dveří centra léčebné rehabilitace. Přijít je možné od 14 do 16 hodin, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Připraven bude například podoskop, na kterém si zájemci prohlédnou, jak pracují jejich chodidla. Vyzkoušet si mohou také virtuální realitu používanou při rehabilitačním cvičení nebo robotickou rehabilitaci s moderními přístroji, které pomáhají pacientům při návratu k pohybu.
3: Žďár nad Sázavou pořídil novou plastiku anděla na rozptylovou loučku u kostela na Zelené hoře. Na jaře nahradí už poničenou dřevěnou sochu, zatím ale bude nová pietní ozdoba vysychat, aby potom dlouho vydržela na venkovním prostředí.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr by měl foukat mírný jižních směrů, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte se zdržením před 209. kilometrem. Zůstávají tam 3 nepojízdná a nákladní auta. Místem se projíždí jedním pruhem. Na D2 pak pozor u nehody na 10. kilometru ve směru na Brno. Nehoda teď omezuje provoz i na průjezdu Ostrožskou Novou Vsí. A po nehodě u Hrušova nad Jevišovkou je dočasně uzavřená silnice do Litobratřic. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou, no.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No, to byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost nepoznal.
1: Ale vůči panu Mlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo, protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti, to byli takoví hráči na tehdejší dobu, jo, to byli Američani, to prostě, a to tam nešlo, jako jo, to prostě jsem si nedovolil, jako vždycky to muselo být, jako aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k ano. těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuje, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z ty Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, no, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, no, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto šel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televariete, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatrujíš to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to je to, jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. To už no, 680 let?
1: Ano.
0: Už 680,
1: ano,
0: je to tak?
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všechno umějí, jdou s tím legendárním big bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhlídnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky úklid a tím už končíme, jako když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý a že se musí před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: No, tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou.
1: Ano.
0: Paní Maria Rotrová,
1: no.
0: Takže těch 26, ta dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když to,
0: ten
1: je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menší, no tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajeme s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičená, tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No poctivě? Jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě! Magazín o zdraví a zdraví.

0: zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Tak když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, ale opak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám z těch šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 32 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie prověřuje kandidátku Lepší Židlochovice kvůli podezření na falešné podpisy. Svěřenský fond pro Agrofert podle Evropské komise dostatečně neřeší potenciální střet zájmu premiéra Babiše. Český Červený kříž začíná školit první pomoc formou virtuální reality a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Čtyři lidé se vzdali kandidatury za volební stranu Lepší Židlochovice v nadcházejících komunálních volbách. Informuje o tom město na svém webu. Tři lidé tvrdí, že o kandidatuře vůbec nevěděli a jejich podpisy na kandidátní listině někdo sfalšoval. Čtvrtý kandidát Českému rozhlasu potvrdil, že je jeho podpis pravý. Při podepisování ale údajně myslel, že podepisuje něco jiného. Případem se zabývá policie kvůli podezření na maření přípravy a průběhu voleb a referenda.
2: Lídr kandidátky David Hořava Českému rozhlasu písemně uvedl, že město zneužívá oficiální web proti jeho kandidátce. Kvůli tomu požádal ministerstvo vnitra o prověření postupu radnice. Kritizuje taky zveřejnění informace o údajném falšování podpisů. Podle něj policie případ teprve prověřuje a jeho samotného dosud nekontaktovala. Nezávislý starosta Jan Vitula nařčení odmítá. Říká, že město své komunikační kanály nezneužívá a zveřejněné informace považuje za informování občanů. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Boguet a potvrdila, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení části unijních zemědělských dotací pro Agrofert. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci v rámci akce Moc pomoc přijedou do 12 krajských měst. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
3: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkový příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten životohrožující stav.
0: V Brně se program uskuteční příští čtvrtek, dopoledne se ho zúčastní školy. Od 15 do 17 hodin bude otevřený veřejnosti. Samospráva Přerova bude investovat bezmála 40 milionů korun do opravy restaurace v historickém městském domě. Rozhodli o tom zastupitelé. Stávající prostory jsou podle vedení města zastaralé a provozu nevyhovují.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnským meteorologem Petrem Hruškou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 209. kilometru D1 zůstávají na cestě do Brna 3 nepojízdná nákladní auta. Místem se projíždí jedním pruhem. Počítejte se zdržením. Na D2 opatrně v místě nehody na 9.5. kilometru ve směru na Brno. Pozor i v místě nehody na silnici z Brna do Vyškova u Holubic, stejně jako u Hajan na cestě do Želešic a v Ostrožské Nové Vsi. A po nehodě u Hrušova nad Jevišovkou neprojedete po silnici do Litobratřic. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásné a dobré úterní odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes tedy máme úterý 8. září 2026. Svůj svátek slaví nositelky jmen Mariana a Mariola. Vše nejlepší i když teda si nedovedu úplně představit, kolik vás může být s těmito jmény, ale pokud ano, tak vám přeji rozhodně jen to nejlepší. Kolik máme hodin? Za pár vteřin, 5 minut po 14. hodině začíná naše odpolední vysílání a jak už zaznělo ve zprávách před chviličkou, spojíme se za několik okamžiků s Petrem Hruškou, brněnským meteorologem, který nám poví trošičku něco aktuálního a čerstvého k počasí. Dnes údajně máme nejteplejší den těchto dní, řekněme tohoto týdne. Uvidíme, jak to bude vypadat zítra, jestli už třeba nastane nějaký ten zlom směrem k podzimu. No a součástí našeho odpoledního vysílání je pravidelně také rubrika Hantec, a to s Edou Štatlařem. Na jeho zvonek zazvoníme chvíli před 14:30 a podíváme se také na policejní kontroly s dronem. Nemyslete si, milí posluchači, řidiči, že jste bezprizorní, pokud právě nevidíte policisty na vozovce nebo u krajnice. Podíváme se na to, jak nás mohou sledovat, jak sledují, jak dodržujeme pravidla i ze vzduchu. Ale věřím, že máte svědomí čisté a na cestách posloucháte Český rozhlas Brno, který tedy přispívá k tomu dodržování pravidel, a že posloucháte písničky, které nestárnou, ty jsou samozřejmě připraveny. Už za chvíli nám zahraje kapela MiG-21, ale zaspívá třeba taky Tom Jones a nebo Valdemar Matuška. Ale jsou připraveni i mnozí a mnozí další. Jsem připraven i já za mikrofonem Janis Moras do 16. hodiny. Přeji vám, ať se vám pohodově poslouchá.
1: Český rozhlas Brno. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Lidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Lidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

Tak to byla kapela Turbo, už za chviličku zazvoníme na Edův zvonek a poslechneme si jeho dávku humoru v Hantecu, samozřejmě, jak jinak. Ale ještě předtím nás čeká písnička velmi zajímavá. Já jsem si při ní vzpomněl, nebo já jsem si vzpomněl, že ji vlastně znám ze svého dětství, z toho období, a trošku jsem si o ní něco našel. A teď se dívám, že je velmi pěkný článek přímo na webu Rozhlasu. A za tu písničkou stojí muž Francouz jménem Eric Levy. A posluchači se totiž lámali hlavu nad tím, o čem ta záhadná písnička s názvem Ameno je, abyste věděli tedy, o které písničce mluvím. Ten text zní latinsky, ale není to latina, ale ve skutečnosti jsou to slova, která vymyslel Eric a jeho přátelé z jejich společného projektu Era a právě oni přišli s konceptem vymýšlení slov použitých v písni. No tak si ji teď pojďme poslechnout třeba v kontextu toho, co jsem teď říkal, tu písničku, kterou určitě všichni dobře znáte, budete slyšet jinak.

0: Teď by mě opravdu zajímalo, jestli jste, milí posluchači, v kontextu toho, co jsem říkal s tím příběhem na pozadí, jestli jste tu písničku slyšeli přeci jenom trochu jinak. Já osobně ty příběhy za písničkami mám velmi rád. No a my to trošku přeladíme, protože se svou dávkou Hantecu už je připraven Eda Štatlař a má pro nás zase nějaký ten humor, tak schválně.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknul se ve štatlu dva konopci a jeden hlásí druhýmu: Ladine, co je, co tak smutné? Ale stará valí na 3 týdny ze šropálama ksal s nový loži. A když nebudu chmurkové, tak by to mohla aj přehodnotit.
3: Český rozhlas Brno.

0: Se sourozenci Ulrichovými a s Javory jsme nazbírali nějaké ty bylinky. Posloucháte odpolední úterní vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 3:30. Policisté jsou při kontrolách zákazu předjíždění a dalších přestupků daleko méně nápadní. Pomáhají jim v tom drony, které zachytí přestupek ze vzduchu na video. Tuhle moderní techniku dnes využili hlídky třeba na Moravsku Krumlovsku. Za chvíli už přidáme podrobnosti.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Dopravní policisté stále častěji využívají při kontrolách drony. Například na Jižní Moravě s nimi v poslední době odhalili porušování zákazu předjíždění nebo projetí kyvadlového úseku na červenou. Dnes dron využili na rizikové křižovatce u Olbramovic na Moravskokrumlovsku. Zaměřili se na to, jestli řidiči zastavují u značky stůj, dej přednost v jízdě. My tam teď máme reportérku Alenu Hesovou. Dobré odpoledne, Aleno.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak přesně při takové kontrole s dronem policisté postupují?
1: Tak jejich velkou výhodou je, že jsou velmi nenápadní. Tuhle křižovatku obklupují pole, takže kdyby tady stálo nějaké odstavené policejní auto, i kdyby bylo neoznačené, no tak by působilo minimálně dost podezřele. Naopak, ten černý dron, kroužící ve výšce víc než 40 metrů ve vzduchu, řidiči opravdu jenom těžko zaznamenají. Tady na tomhle místě ho ovládal policista, který zaparkoval o několik stovek metrů dál. No jakmile zachytil auto, které na stopce nezastavilo, nahlásil to kolegům přes vysílačku. Hlídky v autech tady byly celkem tři, každá v jednom směru, a řidiče zastavili o několik stovek metrů dál od křižovatky. Za necelou hodinu vjeli do křižovatky bez zastavení tři řidiči. Na místě jim hrozí pokuta až 1500 korun. Policisté už se přesunuli, no a mě samozřejmě neprozradili, kam přesně. To neprozradila já všem řidičům.
0: Jaká místa si policie na tenhle typ kontrol s dronem vybírá?
1: Tak konkrétně tuhletu křižovatku si zvolili kvůli dvěma nedávným vážným nehodám se zraněním a zavinili je právě řidiči, kteří z vedlejší silnice vjeli na hlavní, aniž by zastavili na stopce. Policie měla v poslední době několik takových kontrol s dronem. Během jedné z nich na dálnici D1 se hlídky soustředily hlavně na to, jestli kamiony neporušují zákaz předjíždění. A do 6 hodin odhalili 16 přestupků. Dron je užitečný taky při monitorování průjezdu na červenou. Jihomoravská policie ho použila například v úsecích s kyvadlovou dopravou, která tam bývá kvůli opravám. No a tu červenou nerespektovalo třeba i několik řidičů v řadě v koloně, kteří stáli, a několik jich takhle projelo na červenou.
0: Aleno, můžou policisté využít dron kdekoliv?
1: Tak v podstatě ano, ale limituje je počasí. Nesmí příliš foukat, pršet a dronu vadí taky mlha nebo nějaké extrémně vysoké, případně extrémně nízké teploty. Ten policista, který dron ovládá, pravidelně mění baterie. Třeba dnes, když je prakticky bez větří, obloha bez mráčku a ten dron při snímání té křižovatky po celou dobu stál na místě, tak vydržela ta baterie necelou půl hodinu. Velkou výhodu má dron v tom, že všechny přestupky nahraje na video, takže i kdyby se řidiči hádali a tvrdili, že přestupek nespáchali, tak má hlídka videozáznam. Většinou to ale ani neskouší, když se dozví, že policie natočila.
0: No, ona je otázka času, kdy budou ty drony odolnější a budou moci natáčet i v mlze, i v dešti, prostě neustále. Takže odzvonilo časům, kdy jsme byli klidní na silnicích, když nevidíme policisty. Protože
1: pozorovali jsme nenápadně odstavená auta na polních cestách a říkali jsme si, tam ta hlídka, tam určitě bude.
0: A teď už nevíme,
1: tak teď
0: kdy
1: má
0: nás
1: výhodu
0: vidí.
1: Ten, kdo má velké sklo místo střechy na autě možná, tak může vidět dron.
0: O využívání dronu dopravní policií nám popsala reportérka Alena Hesová. Aleno, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.
0: Takže milí posluchači, řada z vás si teď asi může zaspívat s Jaromírem Nohavicou. Jdou po mně, jdou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

nás chviličku po 3:15 v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno roztančili Bony M. No a předtím jste mohli slyšet pozvánku do Ivančic na 17. září, kde bude Aleš Cibulka se svou road show Rozhlas jede za vámi. A to mi jenom připomnělo, že dnes v Trefě, tedy soutěži, která nás čeká pravidelně po 15. hodině, dnes budete soutěžit o vstupenky na tuto štaci, řekněme, Rozhlas jede za vámi, takže to jenom tak předesílám, o co budete soutěžit dnes. No a teď se vydáme s Mirkem Donutilem do toho báječného mužského světa.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tak nám pomaličku doznívá pihovatá dívka Pavla Nováka. Máme 14 hodin 52 minut a asi jste slyšeli, vy co nás teď posloucháte a posloucháte Český rozhlas Brno, že nám zazněl ten kouzelný signál slavíme 102 let. To jsme tedy už oslavili toto výročí 1. září, ale my právě k tomuto výročí rozdáváme dárky až do konce září. No a tou šťastnou výherkyní Temných letopisů moravských v knižní podobě se dnes stává paní Marie z Krasonic. Já vás zdravím, paní Marie, pěkné úterní odpoledne do Krasonic.
1: Dobrý den.
0: Tak já vám srdečně blahopřeji i takto tedy do éteru veřejně především, že jste se dovolala jako první a získáváte od nás jeden výtisk Temných letopisů moravských i s podpisem a věnováním. A vždycky se posluchačů ptáme, protože, jak jsem říkal, rozhlas se dožil 102 let, co byste vzkázala vy blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: Já bych vzkázala, aby všichni byli zdraví, šťastní a spokojení.
0: Tak to je velmi krásné. Prosté, ale krásné a velmi potřebné. Paní Marie, díky moc. Knížku vám samozřejmě pošleme, tak jak jsme slíbili, tak uděláme. No a poslouchejte nás i nadále, díky, že nám držíte přízeň a těším se třeba někdy v nějaké soutěži naslyšenou.
1: Děkuji, děkuji moc. Naschledanou.
0: Tak, no a pro vás máme, milí posluchači, ještě nějakou tu muziku, než opět přijde Pavel Chaloupka s nejčerstvějšími zprávami.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Brně otevřeli byty pro stárnoucí rodiče pečující o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují v matematice a ve čtení. Ve Slavkově u Brna vzniknou parkovací stání v zámeckých kazematech a zítra bude polojasno, později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Ptašínského ulici v Králově Poli. 6 z nich disponuje dispozici 2+KK, poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby, říká ředitel městské organizace Miroslav Foltín.
3: První klienti se nastěhují do konce září a potom máme zásobník lidí a průběžně budeme ubytovávat. Sociální pracovníci tady budou nahodile, nebude to jako třeba domov pro seniory, je to volné bydlení se sociální podporou, tady kousek je pečovatelská služba, takže se to nějakým způsobem propojí.
2: V domě je také 6 menších bytů pro krátkodobé nouzové ubytování pro lidi se zdravotním znevýhodněním nebo seniory v obtížné životní situaci. V přízemí navíc do 2 měsíců přibude denní stacionář. Žáci v Česku se dlouhodobě zhoršují ve čtení i matematice. Vyplývá to z výsledků mezinárodního testování, které oznámilo ministerstvo školství. Od posledního měření v roce 2022 se čeští školáci zhoršili hlavně ve čtení. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO, ale i tak zůstávají nad průměrem Evropské unie a zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Nejlíp si v testování vedli žáci víceletých a 4letých gymnázií. Nejhůř pak žáci nematuritních oborů. V kazematech pod zámeckým parkem ve Slavkově u Brna vznikne kryté parkoviště pro 24 aut. Zastupitelé města včera schválili smlouvu o spolupráci s firmou, která je tam na vlastní náklady vybuduje. 13 stání by mělo sloužit hostům hotelu, který chce firma otevřít v nedaleké brněnské ulici. Zbylá bude využívat město.
4: Majitel hotelu záměr předběžně konzultoval se zástupci památkové péče. Podle nich je stavba garáží v kazematech možná. Ze smlouvy o spolupráci vyplývá, že firma musí do 2 let získat stavební povolení. Další rok má na samotnou výstavbu. Vlastníkem parkoviště bude město. Stání může hotel využívat 50 let. Náklady na provoz budou platit společně. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní, později severozápadní až západní na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž pak bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic v opačném směru u Holubic. S omezením po nehodě počítejte v Brně na Masné a také na Havránkově ulici, stejně jako na Kuchařovické ulici ve Znojmě a na okraji Hajan, stejně jako na silnici z Brna do Vyškova u Holubic. Uzavřená zůstává po nehodě u Hrušova nad Jevišovkou silnice do Litobratřic. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno v úterý 8. září 2026, 4,5 minuty po 15. hodině. Načínáme druhou hodinku našeho odpoledního vysílání. V ní nás už tradičně čeká soutěžní trefa. Čtyři témata, ze kterých budete vybírat dnes, ta dvě, která jsou vám nejbližší, jsou ta následující: Morava, hlavní města, sport a večerníčky. A jak už jsem předeslal v té hodině minulé, tak dnes to nebude kniha, kterou dostanete, pokud správně odpovíte na obě otázky z obou témat, ba nebude to ani CDčko, budou to rovnou dvě vstupenky na roadshow Aleše Cibulky Rozhlas jede za vámi, a to do Ivančic už 17. září. No a tak jako včera a tak jako až do konce září pro vás budeme mít v našem vysílání i dnes řidičskou abecedu, ve které poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A trošku z jiného soudku schválně, jestli víte, jaké rostliny mají největší květy. Zajímavosti z rostlinné říše nabídne Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Co v učebnicích nebylo se dozvíte, ale písničky, které nestárnou, my rozhodně máme. Jojo Band už za chviličku, ale také třeba Creedence Clearwater, takže jsou prostě připraveny písničky z celého světa. Janis Moras vám přeje od mikrofonu příjemný poslech. Do 16. hodiny budeme spolu.
5: Český rozhlas Brno.

0: Tak nám dozněly úvodní nestárnoucí písničky druhé hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno a já jsem si, milí přátelé, milí posluchači, uvědomil, že jsem vám nepřipomněl studiové číslo, na které můžete volat do soutěžní trefy, tak ho připomenu teď 726 465 200. Čekám na lince, nebojte se, jsem tady. Mezitím můžu zopakovat ta čtyři soutěžní témata, ze kterých budete dnes vybírat. Jsou to Morava, hlavní města, sport a večerníčky. Tak a už vidím, že tady někdo zkouší své štěstí. Tady Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu. Kdo se dovolal?
1: Dobrý den, tady je Igor.
0: Já vás zdravím, Igore. Odkud jste se k nám dovolal, prosím?
1: Od Vyškova.
0: Od Vyškova. Voláte do trefy, věřím a doufám.
1: Ano.
0: Výborně. Tak podmínkou je, že od nás dva měsíce zpátky nemáte žádnou výhru, tak se jenom pro forma zeptám, že tomu tak je, respektive
1: ano.
0: Není. No a já tedy zopakuji ještě jednou ta čtyři témata, ze kterých budete vybírat. Morava, hlavní města, sport a večerníčky. Zatím si můžete rozmyslet, která dvě jsou vám nejsympatičtější. A já připomenu, že dnes, pokud správně odpovíte na obě otázky z obou témat, která si vyberete, tak ode mě dostanete dvě vstupenky na roadshow Aleše Cibulky. Rozhlas jede za vámi, a to do Ivančic na 17. září. Tak která dvě témata si, Igore, vybíráte?
1: No, je to těžký, ale dáme ty hlavní města a Moravu.
0: Morava a hlavní města. Dobře. Takže v podstatě obě otázky tak trochu zeměpisné. Podíváme se, jak si povedete. Pokud jste připraven, já jsem připraven a můžu spustit časomíru.
1: Ano.
0: Pojďme na to. Takže nejprve otázka z tématu Morava. Posledními šlechtickými majiteli zámku v Bystřici nad Podhostýnem byli buď to Šternberkové, nebo Laudonové, anebo Šporkové.
1: Dáme ty Šternberky.
0: Říkáte Šternberkové, dobře. Ještě budete mít případně čas svou odpověď buď to potvrdit, anebo nějakým způsobem upravit. No a otázka na hlavní města. Quito je hlavním městem Bolívie, Ekvádoru nebo Peru?
1: Quito.
0: Psáno Q-I-T-O. Q-I-T-O. Quito.
1: Bolívie. Jedno ty města, teda ty státy.
0: Státy Bolívie, Ekvádor nebo Peru. Tak časomíra dozněla, já vás poprosím o odpověď.
1: Tak dáme to Ačko.
0: Takže Bolívie.
1: Ano.
0: Takže na obě odpovědi jste zvolil, řekněme, Ačko, tedy posledními šlechtickými majiteli v zámku v Bystřici pod Hostýnem byli podle vás Šternberkové a Quito je hlavním městem Bolívie. Je to tak?
1: Ano.
0: Tak bohužel, pane Igore, dnes to nevyšlo. Ani jedna z těch odpovědí nebyla správná. V obou případech, kdybyste zvolil Bčko, tak jste udělal dobře, protože posledními šlechtickými majiteli zámku v Bystřici pod Hostýnem byli Laudonové a Quito je hlavním městem Ekvádoru. Tak dneska to nevyšlo, nevadí, aspoň to můžete zkusit opět zítra po 15. hodině. Díky za to, že nás posloucháte a těším se třeba někdy příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a já už pro vás ostatní, milí posluchači, mám připravenou Věru Špinarovou.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová. A povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Tak to byli Greenhorni, za chvíli už budu v dáli. Posloucháte úterní odpolední Český rozhlas Brno. Máme 15 hodin 23 minut a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval Miroš Birka a teď je na vlně Českého rozhlasu Brno čas osvěžit si pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak snad pro vás tyto rady byly užitečné a zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.
1: Český rozhlas Brno, písni

0: Tak to byla písnička Zmrzlinář. Je pravda, že dnes by se zmrzlina poměrně hodila. Máme velmi teplý zářijový den. No, máme 8. září a do komunálních voleb tedy zbývá nějaký ten měsíc, řekněme, no nějaký zbývá měsíc, skoro přesně. A volební lístek, který si můžete načíst mobilem, to je téma další reportáže. I taková novinka totiž čeká letos některé voliče při podzimních volbách. QR kód na lístcích má pomoci hlavně nevidomým a slabozrakým. Tisknou je už teď v Břeclavské tiskárně a podrobnosti přidáme už za chvíli, jakmile dospívá Phil Collins.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Břeclavské tiskárně už mají vytištěné téměř všechny volební lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk volebních lístků pro komunální volby je zatím přibližně v polovině. Dokončit celou zakázku chce tiskárna do 15. září, aby byl dostatek času rozvést balíky s lístky na příslušné úřady.
1: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby obce zastupitelstva města Olomouc.
2: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně teď vyrábějí volební lístky pro letošní komunální

0: kompletaci.
1: Momentálně máme u Senátu vytištěno a připraveno zkompletováno už zhruba 90% všech těch hlasovacích lístků. U obcí jsme někde zhruba kolem poloviny.
0: Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód.
1: Jsou tam umístěny hlavně proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům.
0: Po načtení QR kódu si mohou ověřit, kterého kandidáta mají před sebou. Novinka přitom podle Zbyňka Rádce výrobu ani spotřebu inkoustu prakticky nezmění.
2: Ne. Je to tak zanedbatelné pokrytí tím QR kódem navíc, že tam nějaké významné navýšení spotřeby inkoustu nebude.
0: Všechny lístky musí být na distribučních místech nejpozději 24. září, aby se včas dostaly lidem do schránek. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin

0: do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jahodový koktejl jsme vypili spolu s Daliborem Jandou na vlně Českého rozhlasu Brno v 15 hodin a 50 minut. No, je čas na to zeptat se vás, jestli víte, jaké rostliny mají největší květy. Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už teď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: No a mě už, milí posluchači, nezbývá nic víc, než se s vámi rozloučit a také připomenout, co vás čeká po zprávách s Pavlem Chaloupkou v 16 hodin. Po 16. můžete čekat Humoriádu s Patrikem Rozehnalem samozřejmě a dnes s Josefem Fouskem. Já se na vás budu těšit opět zítra po 14. hodině. Do té doby se mějte hezky a naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nezaměstnanost na Jižní Moravě v srpnu mírně vzrostla na 5,5%. Česko dokončuje plán, který má snížit počet nádorů způsobených viry HPV. Dopravní podnik města Brna v nové kampani vyzývá cestující k větší ohleduplnosti. A zítra bude polojasno, později zataženo, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji během srpna mírně vzrostla. Podíl lidí bez práce stoupl o desetinu procentního bodu na 5,5%. Nejméně nezaměstnaných je v okresech Vyškov a Brno-Venkov, nejvíc naopak na Hodonínsku a Znojemsku. Na jihomoravských úřadech práce bylo na konci měsíce evidováno přes 45,5 tisíce uchazečů, což je zhruba o 500 více než v červenci. Volných pracovních míst naopak mírně ubylo. Vychází tak zhruba jedno volné místo na 6 uchazečů, vysvětluje ředitelka krajské pobočky v Brně Lucie Kolářová.
2: Jedná se o obvyklý sezónní vývoj, kdy trh práce v období dovolených do jisté míry stagnuje, jsou dokončovány některé práce v zemědělství a ke konci prázdnin začínají přicházet do evidence úřadu práce první absolventi škol.
0: Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, takzvaným HPV. Před 50 se s HPV infekcí podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu. Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohleduplnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech. Doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohů na zádech.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, foukat bude mírný jižní až jihozápadní, později severozápadní až západní vítr, na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 se kolony před Brnem tvoří od Ostrovačic v opačném směru od Rousínova. S omezením po nehodě počítejte na Jihlavské ulici v Brně a u Holubic. Po nehodě u Hrušova nad Jevišovkou zůstává stále uzavřena silnice do Litobratřic. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
5: Zdravím posluchače.
4: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
5: samozřejmě
4: uvedli?
5: Samozřejmě, jako vždy.
4: Povídej.
5: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co zvědav?
0: No,
1: co já dáš? Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: Váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má, ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme dnes, je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jí hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád když se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, když je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s domima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdravím vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a kumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak, jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl Madlenka, jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, i po, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně. Nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slavka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět udělal, jsem to na druhou stranu. A ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ji pustit, baví však Lojzino teprů směroch spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma, kde si, co si, na nakonec pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? By o mne smutno po tobie, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku, tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čen divý, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší, když byli teprů rok svojí. Ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu sa s váma rýpať, zaplatíte pokutu. Lojza to už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiel, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peniaženku, vtedy sa mu to v hlavi akci rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí, protože abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková. A to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc, když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si... takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, kde ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přeji, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Pousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji
4: den.
3: Také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí,

0: založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
0: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastní.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
0: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
4: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
3: Ano.
4: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
3: Ano.
4: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
3: Tetelej se mraky?
4: Ne, tetelej.
3: Tetelej.
4: Pan Suchý napsal tetelej.
3: No tak to je jako tetelej, tetelej se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
4: A má to s teletem něco společné? Ne, no.
3: Že by se otelili jako.
4: Ne, tak to ne. To
3: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
4: To je česky řečeno.
3: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo
4: to,
3: z posluchačů.
4: Byla to hezká písnička, no, jako všechny.
3: A ty si rád hraješ se slovy.
4: Hraju se rád ze slovy.
3: A kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kdy tě napadlo?
4: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuzný, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
3: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
2: Humoriáda.
5: Když rád...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stírská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc a komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? No, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policie prověřuje kandidátku Lepší Židlochovice kvůli podezření na falešné podpisy. Na základní školy se má vrátit polytechnická výchova. Jihomoravská agentura jinak sbírá tipy na zlepšení cyklodopravy v regionu. A zítra bude polojasno, později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Čtyři lidé se vzdali kandidatury za volební stranu Lepší Židlochovice v nadcházejících komunálních volbách. Informuje o tom město na svém webu. Tři lidé tvrdí, že o kandidatuře vůbec nevěděli a jejich podpisy na kandidátní listině někdo sfalšoval. Čtvrtý kandidát Českému rozhlasu potvrdil, že je jeho podpis pravý. Při podepisování ale údajně myslel, že podepisuje něco jiného. Případem se zabývá policie kvůli podezření na maření přípravy a průběhu voleb a referenda.
2: Lídr kandidátky David Hořava Českému rozhlasu písemně uvedl, že město zneužívá oficiální web proti jeho kandidátce. Kvůli tomu požádal ministerstvo vnitra o prověření postupu radnice. Kritizuje taky zveřejnění informace o údajném falšování podpisů. Podle něj policie případ teprve prověřuje a jeho samotného dosud nekontaktovala. Nezávislý starosta Jan Vitula nařčení odmítá. Říká, že město své komunikační kanály nezneužívá a zveřejněné informace považuje za informování občanů. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk. Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů. Cyklisté můžou v průzkumu upozornit na chybějící stezky, stojany nebo nebezpečné přejezdy pro kola napříč Jižní Moravou. Připravila ho Krajská agentura pro veřejné inovace Jinak. Dotazník nabízí na svém webu. Jeho vyplněním přispějí ke zlepšení cyklodopravy v regionu.
3: Respondenti v dotazníku vybírají konkrétní opatření, které jim chybí. Může jít třeba o cyklopruh nebo dobíjecí stanici pro elektrokola. A pak v mapě označují přesné místo, kde problém je. Jeden člověk může dotazník vyplnit i víckrát a pokaždé upozornit na jiný problém. V průzkumu je možnost uvést taky příklady dobré praxe, kterými by se měl kraj inspirovat. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 73. kilometru ve směru na Prahu blokuje pravý pruh. Pozor i v místě nehody na Jihlavské ulici v Brně, stejně jako u Holubic, tam se na silnici z Brna do Vyškova projíždí kyvadlově. A neprůjezdná zůstává po nehodě silnice z Hrušova nad Jevišovkou do Litobratřic. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je úterý 8. září roku 2026. V pořadu Den v kraji vás už za malou chvíli čeká přehled důležitých událostí z Jižní Moravy. Krátce před 17:15 bude čas na předpověď počasí s brněnskými meteorology. A pár minut před 17:30 se spojím s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který dnes navštívil kurz první pomoci v újezdu u Brna. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 6 minut. Dnešní zpravodajský souhrn pro vás má Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: I bez svitu modrého měsíce přejeme dobré odpoledne. Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí. Přesto nádrž upouští více než desetinásobek toho, co do ní přitéká. Pomáhá tak se suchem okolním vodním ekosystémům. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Stále jsou zvýšené odběry pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Bírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
2: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji během srpna mírně vzrostla. Podíl lidí bez práce stoupl o desetinu procentního bodu na 5,5%. Nejméně nezaměstnaných je v okresech Vyškov a Brno-Venkov, nejvíce naopak na Hodonínsku a Znojemsku. Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Tašínského ulici v Králově Poli. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit výrobu hlasovacích lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny pro první kolo senátních voleb. Příprava těch pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne na 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice. Dopravní podnik Brna nabádá cestující k větší ohleduplnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve čtyřech videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky nebo výsledky ankety na sociálních sítích, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohů na zádech.
2: V kazematech pod Zámeckým parkem ve Slavkově u Brna vznikne kryté parkoviště pro 24 aut. Zastupitelé města schválili smlouvu o spolupráci s firmou, která je tam na vlastní náklady vybuduje.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Brno, písni.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Co byste udělali, kdyby člověk vedle vás náhle skolaboval? Věděli byste, jak správně zavolat pomoc, zahájit resuscitaci nebo co dělat při vážném krvácení? Právě tyto situace si dnes lidé prakticky zkoušeli v újezdu u Brna. A vyzkoušel si je i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, při jaké příležitosti se taková akce koná a komu je určena?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Sociálně zdravotní komise újezdu u Brna připravila kurz první pomoci pro laickou veřejnost. Jeho cílem je ukázat, že pomoci druhému člověku se nemusí bát ani ten, kdo nemá žádné zdravotnické vzdělání. Jedná se o první ročník a tím hybatelem bylo ukázat starším, ale i mladším lidem, že mohou stačit k pomoci i malé činy. Setkání začalo tady v újezdě v 16 hodin a vede ho doktor Roman Pěček. Účastníkům předává především zkušenosti přímo z praxe. Společně jsme si například ukázali, jak správně zhodnotit stav člověka, ověřit, jestli dýchá, a pokud nedýchá, je teda potřeba nečekat a zahájit resuscitaci. A právě masáž srdce si přítomní také prakticky vyzkoušeli. Nezůstalo ale jen u ní. Na programu byla ukázka použití AED, tedy automatizovaného externího defibrilátoru. Mluvilo se taky o rozdílech mezi první pomocí u dospělých a dětí nebo o aplikaci záchranka, která může v krizové situaci výrazně usnadnit přivolání pomoci. Kurs měl především ukázat jednu důležitou věc. V krizové situaci nemusíte být zdravotník, abyste mohli pomoci.
1: A kolik přišlo na tento kurz zájemců a jak jim to šlo?
2: Účast byla docela hojná, přišlo okolo 60 lidí, převážně seniorů, ale byli tady i ti nejmenší a právě teď si někteří z nich zkoušejí masáž srdce na umělých modelech a myslím, že jim to docela jde. Střídají se dokonce celé rodiny právě v té masáži srdce. A první pomoc ukazuje, že není jenom něco, co bychom měli umět třeba pro jistotu, ale můžou právě přijít chvíle, kdy naše reakce rozhodne o tom, jestli člověk vedle nás dostane šanci.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který navštívil kurz první pomoci v újezdu u Brna. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 31 minut. Je tu čas pro pravidelnou glosu publicisty Karla Škrabala. Ten se vypravil na vinobraní.
1: Když jsem přijel v pátek odpoledne do kempu v Pavlově, říkal jsem si, co je to za zvuky jako ze zoo. Křik dravců neustával. Za chvíli mi to došlo. Vinaři zahánějí špačky. Ráno jsme to probírali s kolegou, co mě vezl do vinohradu. Jsou to nahrané a z amplionu vysílané zvuky dravců. I zoufalý křik špačka, kterého ulovil. Do toho zazní nad vinohrady občas rána jako stlumeného děla. Vinařství Plenér, kde jsem se o víkendu zúčastnil sběru hroznů, tohle nepoužívá. Mají ve vinohradech barevné prapory a prý to taky funguje. Asi ano, vína bylo v jejich vinicích dost. V sobotu jsme sbírali Silván a Frankovku, v neděli Rulánské modré. Rány a křik z amplionu jsou v těchto dnech nedílnou součástí pobytu v kraji pod Pálavou. Neviděl jsem nikoho si na to stěžovat. Zrovna teď, když tohle píšu ráno v kempu, hejno špačku útočí na stromy kousek ode mne. Přehluší i ampliony, které se teď zdají být najednou tak slabounké. Na vinobraní jsem byl přes svůj pokročilý věk a lásku k vínu úplně poprvé. Myslím tím vinobraní, kdy jdete s nůžkami v ruce a kbelíkem v řádku a stříháte hrozny. Na vinobraní, kde se pije a obcházejí stánky a pak hraje nějaká populární kapela, na těch jsem už byl. Tohle byla ruční práce. Díky lidem z Plenéru, které vinařstvím roku 2025 je i velice příjemná. Na začátku šéfka Dominika Černohorská přivítala účastníky rozdáním skleniček a otevřením láhve s odrůdou, kterou jsme šli zrovna sbírat, abychom věděli, jak vypadá výsledek. Pak byly příjemné přestávky s občerstvením, takže najednou je odpoledne a hotovo. Říkám Dominice, že to je hodně fajn setkání. Jinak to ani nejde, když hrozný nechceme sbírat kombajnem, dodává. Party známých a příbuzných třeba až z Prahy si přijedou na pár hodin pobýt ve vinohradu. Alespoň se jednou za rok s některými vidím, komentuje to její maminka Hana. Není to jenom procházka vinohradem s nůžkami. Snad více práce ještě v den sběru, pak hned ve sklepě. Těch víkendů už bylo několik. Myslím, že ještě na ten nadcházející nějakou ruku k dílu v Plenéru zhání. Já musím jet se svým starým obytným autem zase o kus dál. Ale když ochránce vinařů svatý Urban pomůže, za rok se do vinohradů, o které se stará parta kolem Dominiky, zase rád vrátím.
0: To byla glosa Karla Škrabala. Stejně jako další ji najdete i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. A už za chvíli se podíváme na to, jak vypadá stěhování nemocnice, která nesmí zastavit provoz. Tak nás určitě dál poslouchejte.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do nového sídla. Původní prostory v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny už nestačily. Proto se provoz přesouvá do budovy za 2,4 miliardy korun v Bohunicích. Nové zázemí má o jeden operační sál a 35 lůžek víc. Zdravotníci s řemeslníky přesouvají vybavení a techniku a rozvezli na pokoje nová lůžka.
1: Jo, ty už mi to chystáš. De facto musíme rozbalit celou tu postel, odslakat vlastně veškeré pásky, které jsou zajištěné. Ten pacient bude vlastně na té posteli ležet a můžou mu udělat ten rentgen a rozbalit madračka a vlastně de facto veškeré příslušenství, které oni si objednali.
2: Rostislav Teslík spolu s ostatními montéry v garážích nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie vybaluje nová lůžka. Složení jednoho zabere pár minut.
1: Jednomu člověku asi 10 minut, když bychom se ve čtvrku na to vrhli, tak to máte ani ne do 5 minut, protože každý vezme jedno to příslušenství, záleží, kolik toho je objednáno.
2: Tyto lůžka převeze do 5. patra, další várku potom do 3. Pokračuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči či Michaela Foralová.
3: Stěhujeme malou část přístrojů a spotřební materiál.
4: My ještě částečně máme pár lůžek v těch starých prostorách, takže část personálu tam pečuje o ty naše stávající pacienty a vlastně tak zhruba 2/3 se tady věnují tomu úklidu a té přípravě.
5: A teď vlastně chystáme ten klinický provoz, to znamená na ostatních odděleních se zapojí přístroje, propojují do sítě. Průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení a že bychom zahájili první výkony.
2: Doplňuje ji přednost kardiovaskulární a transplantační kliniky Petr Fila. Zatím začali přijímat pouze část ambulantních pacientů.
5: Potřebujeme všechno vyzkoušet, takže jsme nechtěli, aby se nám nahrnulo množství pacientů, jestli všechny přístroje by fungovaly.
4: Co se týče toho komfortu těch pacientů, tak vlastně v původních prostorách jsme ne úplně všude měli sociální zařízení na pokoji, což teďka opravdu budeme mít úplně všude. Ty pokoje jsou jedno nebo dvojlůžkové, klimatizované, se sociálním zařízením, s televizí. Myslím si, že pro ty pacienty i jako to pohodlí výrazně přibude.
2: Dodává ještě Foralová. Nemocnice už přijala 35 nových nelékařských pracovníků a rozšiřuje i tým lékařů. Díky novým prostorám by se měli zkrátit i čekací doby, vysvětluje Fila.
5: V transplantační oblasti to oddělení stávající, odkud se vlastně přesouváme, bylo naprosto nedostatečné prostorově a neodpovídalo moderním trendům. My jsme museli z kapacitních důvodů některé operace omezovat, respektive přesouvat, že jsme nezvládli tolik toho udělat a samozřejmě máme v plánu i některé výkony rozšířit do budoucna se věnovat robotické kardiochirurgii.
2: V centru teď provedou zhruba 1100 kardiochirurgických operací a až 150 transplantací ročně. Doufají, že v následujícím roce zvládnou stovku operačních výkonů víc. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: A už za chvíli se společně nahlédneme do černé kroniky.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Zeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně štěstí!
2: Hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová a povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Je 17 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. A my teď nahlédneme do hlášení policistů, strážníků a hasičů. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od středečního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Zapojí se přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Cvičení rozdělené do dvou 12-hodinových směn pokryje celou československou hranici. Kontroly se zaměří na 27 někdejších hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat také úseky tzv. Zelené hranice. Kontroly se uskuteční i v mezinárodních vlacích. Ničení zastávky městské hromadné dopravy stálo za výjezdem strážníků do brněnské čtvrti Tuřany. Hlídku na 21-letého muže přivolal svědek události. Podezřelý seděl na lavičce a měl lehce krvácející zranění na hřbetu ruky. K rozbití

0: bočních světelných reklamních tabulí se bez okolků přiznal. Rozčílil ho prý, že mu ujel autobus. Byl zjevně opilý, což potvrdila i následná dechová zkouška s výsledkem 2,35 promile alkoholu. Strážníci se domnívali, že výše škody by mohla přesáhnout hranici 10 000 korun. Přivolali proto státní policisty. A kuriózní pronásledování mají za sebou policisté na Brněnsku. Jejich výzev tam minulý týden nedbal muž, který se rozhodl, že jim unikne na koni, kterého si předtím vedl po ulici. Policisté ve služebním voze zvíře pronásledovali a po několika desítkách metrů dostihli na poli. Jak se ukázalo, za špatným úsudkem prchajícího stál zřejmě alkohol. Policistům totiž nadýchal téměř 1,8 promile. Od svědků se navíc dozvěděli, že muž v tomto stavu nebezpečně jezdil na koni po celé obci. Z koně měl dokonce spadnout, čemuž odpovídalo i krvácející zranění na hlavě. Jezdec proto putoval na vyšetření do nemocnice.
1: Český rozhlas Brno.
2: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

0: Krátce před 18. hodinou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, středou 9. září 2026. Bezpečnostní složky si zítra při cvičení vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zástupci brněnského výstaviště zítra zveřejní podrobnosti o plánu, podle kterého by se měl pavilon C proměnit ve veřejné akvárium. Zítra zasedá zastupitelstvo Vyškova. Na programu má například vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven. Zastupitelé Břeclavy mají ve stejný čas na programu mimo jiné schválení koncepce prevence kriminality na roky 2027 až 2030. V Hodoníně zítra otevřou dětské městečko v areálu Bažantnice, který v roce 2021 poničilo tornádo. Brněnský krajský soud zítra pokračuje v projednávání případu pokusu o vraždu loni v srpnu v Brně. Muž po předchozím konfliktu napadl nožem jiného muže. A to už je z pořadu Den v kraji pro dnešek všechno. Je 17 hodin a 54 minut. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté Morava, krásná zem s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se pro tuto chvíli loučí a krásný podvečer vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Výzkum institutu Siri ukázal bariéry mladých Ukrajinců při přechodu na střední školu. Místo areálu ČSAD vznikne v Uherském Hradišti nová čtvrť. Ve Slavkově u Brna vzniknou parkovací stání v zámeckých kazematech. A zítra bude polojasno, později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Výzkumníci z brněnského institutu Siri zjistili, co mladým Ukrajincům v Česku komplikuje přechod na střední školy. Největšími překážkami jsou neznalost češtiny, obtížná orientace ve vzdělávacím systému a nedostatek individuální podpory. Přechod na střední školu je přitom klíčovým obdobím, protože může ovlivnit další studium i budoucí uplatnění. Výzkumníci se zaměřili na takzvanou kariérovou adaptabilitu. Její význam vysvětluje manažer institutu Jan Pácl.
4: Je shrnutím té schopnosti poradit si v nějakých situacích, kde ještě nevíte ovšem, co vás vlastně může čekat a spíše se snažíte odhadovat tu situaci dopředu. Je to samozřejmě dobrá schopnost pro všechny lidi, nicméně pro ty Ukrajince se ukázalo, že je ještě důležitější, protože jsou v situaci, kde tady tyhle schopnosti potřebují ještě více.
3: V blízkosti centra Uherského Hradiště vznikne nová čtvrť. Zastupitelé vzali na vědomí územní studii na přeměnu současného areálu ČSAD. V lokalitě mezi ulicí Průmyslovou a Malinovského by postupně mělo vyrůst 588 bytů různých kategorií, od garzonek až po 4+KK. První byty by se mohly začít stavět do 2 let. V areálu také vznikne přes 850 parkovacích míst, mateřská škola, 3 hřiště a prostory pro služby. Kryté parkoviště pro 24 aut postaví v kazematech pod zámeckým parkem ve Slavkově u Brna. Zastupitelé města schválili smlouvu o spolupráci s firmou, která je tam na vlastní náklady vybuduje. 13 stání by mělo sloužit hostům hotelu, který chce firma otevřít v nedaleké brněnské ulici. Zbylých 11 bude využívat město.
5: Majitel hotelu záměr předběžně konzultoval se zástupci památkové péče. Podle nich je stavba garáží v kasematech možná. Ze smlouvy o spolupráci vyplývá, že firma musí do 2 let získat stavební povolení. Další rok má na samotnou výstavbu. Vlastníkem parkoviště bude město. Stání může hotel využívat 50 let. Náklady na provoz budou platit společně. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní, později severozápadní až západní vítr. Na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor u nehody na 211. kilometru na cestě do Brna a také na 155. ve směru na Prahu. Tam došlo k úniku nebezpečných látek. A po nehodě u Hrušova nad Jevišovkou zůstává stále uzavřená silnice do Litobratřic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestávají.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Rudolfa Berana a Václava Babuly Tajný klíč. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Mariana, na Slovensku slaví jmeniny Miriama. Ještě jednou vše nejlepší. Tak přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystánu. Miroslav Nauč, Jan Houšť, Dobrou noc, lásko má a Zdounečanka.

0: Tak písnička nám, přátelé, dozněla a pojďme si přidat tady e-mail, který přišel, ale já vidím, že mě tady bliká telefon, tak já ho s dovolením vezmu. Dobrý podvečer, tady Morava krásná zem, prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, tady Marta z Brna. Prosím o zahrání pěkné písničky mému bráškovi Lubomíru Pávišovi, ano, do Brna starého Lískovce, který má dnes právě 8. září 48 let. Takže prosím, milý bratříčku, přeji jen to nejlepší tvým narozeninám, hodně štěstíčka, lásky, hlavně hodně zdravíčka, které tak potřebuješ, a Božího požehnání. To ti ze srdce přeje sestra Marta s rodinou, neteř Lucie, Monička, bratr Zdeněk s rodinou, a srdečně moc děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano, ano.
1: Mějte se krásně.
0: Přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a dáme písničku. Půlnoci už odbylo. Zdeněk, manžele Gurští a Miločanka.

0: Halo, halo, prosím, kdo se k nám dovolal? Tady blahopřání, tady Morava, krásná zem.
1: Dobrý den, tady paní Navrátilová, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát blahopřání Marím.
0: Ano, a které budete jmenovat, konkrétní Marii nebo všeobecně?
1: To je všechno.
0: Dobře, tak paní Marto, zahrajeme teda, ne paní Marto, vy jste...
1: Večerková Elena,
0: ano, vy jste...
1: Řešovice,
0: ano, ano, ano, ano. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, nashledanou.
1: Jo.
0: Tak a půjdeme tady na e-mailovou poštu. Tak touto cestou bych ráda popřála své tetě, paní Marii Bartošové z Hostětína, k jejich krásných 85. narozeninám. Milá teto, k tvým krásným 85. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, protože to je v životě nejdůležitější a nejcennější. Ať máš kolem sebe stále své nejbližší, kteří tě mají rádi a jsou ti oporou. Vždy jsi byla laskavá, starostlivá a ochotná, pro druhé si dělala víc, než si musela. Děkuji za všechno, co jsi nám dala, za tvoji péči, lásku a za to, že jsi byla vždy taková, jaká jsi. Přeji ti, aby tě život ještě dlouho provázel v klidu, pohodě a s úsměvem. A hlavně, aby ti bylo dobře na srdci i na duši. Máme tě moc rádi. Vše nejlepší k tvým 85. narozeninám, teto. To ti ze srdce přejí celá rodina Manova, Janůjova a Bartošova. Předali jsme a písnička bude. Bude večer, Moravská lidová, Jindřich Hovorka mladší nám zaspívá a doprovodí Broln.
2: Český rozhlas Brno.

Písnička nám dozněla krásná a půjdeme tady na další e-mail, který tady mám. Je tady další přání v předstihu pro Marie a je to pro paní Marii Dvořákovou, která byla zaměstnána jako administrativní pracovnice v Tišnovské nemocnici. Nyní je již mnoho let na zaslouženém odpočinku spolu se svým manželem Antonínem Dvořáčkem. Jejich vnouček Toníček právě začal chodit do první třídy. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti v rodinném kruhu a pozdrav posílá věrný posluchač pan doktor Jan Boleslav. Tak, předali jsme a hrajeme písničku. Tak, Podkovička pro šťastcí, pánové Fischer, Rapáč, Polakovič a Záhorjenka.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám ve vysílání pana Milana ze Smolinského. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátě pěsničky k sobotním meninám Máriam. Jsou to Mária Kurcová z Petrovej Sí, Mária Vymyslická z Prúšánek, Mária Babirádová z Horných Bojanovic, Mária Machová z Breznice u Zlína. Prajem veľa zdravia, šťastia a Božího požehnania do dalších rokov života. To im praje rodina Masárová. A ešte zahrajte pre radosť a potešenie Milanovi Poláškovi a jeho manželke z Breznice u Zlína. Prajú im to kamarádi zo Smolínského, Milan a Vlada. Ďakujem, pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
2: Áno, ďakujeme také a ja vám veľmi ďakujem za to, že to tak berete dopředu, ty Marie, pretože opravdu pak na to nezbyde čas na to. Nebude.
3: Áno.
2: Takže teď, když jsou takové volnější ty linky, tak se to klidně s předstihem dá, že ano?
3: Ano.
2: Určitě.
3: Děkujeme, nashledanou.
2: Takže, pane Milane, ano, nashledanou. Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Miroslav Irša, Zatmělo se, a zpívají nám Jarka Kachyňová, Joška Žmukař za doprovodu Moravěnky.

0: Vítám ve vysílání pana Mirka Brabce. Odkud prosím?
1: Moravský Krumlov.
0: Ano, vítejte, prosím.
1: Já bych chtěl popřát paní Marii Lukáškové k nedělnímu svátku všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky.
0: Ano. A je to všechno, prosím?
1: Ať se jí daří v práci.
0: Jak jste říkal to jméno, prosím, připomeňte.
1: Marie Lukášková.
0: Jo, oni ty svátky jsou 12., což není v neděli, ale v sobotu.
1: Tak v sobotu, no, jo? To je jedno.
0: Ano, dobře, dobře. No tak, aby třeba paní Marie se necítila být tak nějak jako...
1: Jo, to. Jasný, no.
0: Takže mějte se hezky, tady... pane Mirku.
1: Jo, naschle, mějte se.
0: Naschledanou. Tak a teď půjdeme tady na pod písničku, kterou máme nachystánu. Zdeněk Gurský, Františka Tomejčíková, Těbický mlýn a Žadoviáci.
2: Český rozhlas Brno.

pojďme na vaše dopisy. Zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním narozeninám pro vaši věrnou posluchačku, naši tetičku, paní Mařenku Novotnou z Dolních Dubňan. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody a to vše přeje Radek a Marcela Šlesovi z Jezeřan Maršovic. Přání se připojuje švagrová Marie Mašová. Ještě přeji vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a vše, co si jenom přeje Adamu Hamalovi, synovi mojí sestřenice, k jeho dnešním mladým narozeninám. Děkuje s pozdravem Radek Šles. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. V horním konci svítá Joška Černý, Květa Černá a Broln.

0: Vítám ve vysílání paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý podvečer.
1: Děkuji za pěkné přivítání, paní Navrátilová. A když už se přejete Marím, chtěla bych se spolu s manželem připojit a popřát svým bývalým spolupracovnicím Domíkovic paní Marii Habartové, Dokunovic paní Marii Šenkové a do Uherského Hradiště paní Marii Havalové do hospůdky u Havalů. Všem jmenovaným i těm ostatním, které nejmenují, přejeme hodně, hlavně toho zdraví. Samozřejmě nemůže chybět i pěkná písnička. A vám děkuji mockrát a to samé přeji i vám a všem vám tam rozhlase. A
0: ano, děkujeme.
1: My také oba děkujeme. Nashledanou.
0: Pěkný večer a nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou. Také já tady připojím vzpomínku, kterou tady mám, neboť 8. září 2022 zemřel pan Jiří Buřil. V roce 1954 nastoupil do Královopolské a už se znal s Janou Varmužovou, dělala tam sekretářku. Pak se to přejmenovalo a vlastně ve finále se tento podnik jmenoval Chemont. Tak 41 let tam pracovali společně. Byl vedoucí na odboru plánování a manželka Jana tam pracovala do roku 1994. Měl nemohoucího tatínka Karla, pak měl nemohoucí manželku Janu. A byl to pro něho velký šok. Nemohl se s tou situací vyrovnat a vzpomíná Honzík, Bohunka, Jitka, Macháček a je tady napsaný něco jako stan, nevím, nemohla jsem to přečíst. Takže to bylo jedna vzpomínka, kterou tady máme. Ano, a půjdeme na písničku Moravské vínečko, Antonín Pernička a Javorinka ze Strání.

A máme tady e-mail. Dobrý večer, před chvilkou hrála Zdounečanka. Vzpomněl jsem si na spolužáka, pana Jardu Dambora ze Zdounek. Učili jsme se spolu v Kroměříži na Lindovce. Je to už dlouho, od roku 1968 až do 1971. Od té doby jsme se neviděli, tak mu zahrajte pěknou písničku pro potěšení a posílá tuto písničku Jarda Čech a děkuje. Ano, my velmi rádi pošleme. A já tady ještě připojím jednu vzpomínku, kterou tady máme. Tak 8. září 2013 zemřela... Pardon, ano. Ano, je to tak, zemřela po těžké nemoci paní Bohunka Parolková ze Suchého. Vychovala 3 syny, Antonína, Aleše a Romana. Antonín a Aleš bydlel nebo bydlí v Boskovicích a Roman ve Svitávce. Dětství prožila v Ladné a tam je i pochována. A vzpomíná na ní manžel Antonín, Aleš, Roman, Antonín s rodinami a vzpomíná také Honzík, Staňkovi, švagrové Jana a Marie Varmužovi. Tak předala jsem a pojďme na další písničku. Zdeněk Baťka, Čekám, až se rozední a Kumpánovi muzikanti.

0: Tak krásná písnička nám dozněla a my tady máme ještě jednu vzpomínku. 8. září by měla moje babička Marie Varmužová svátek. Honzík vnuk vzpomíná, vychovala dvě dcery, Helenu a Janu, a zemřela nedožitých 59 roků. Je pochována, je rozptýlená. Manžel Alois se dožil 94 let. Takže to byla vzpomínka, která tady je od Honzíka, a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Jan Slabák, Regrůcká neboli Břeclavská kasárna a Moravanka.
1: Český rozhlas Brno.

Dozněla polka, Břeclavská kasárně, Jan Slabák. Zaspívali nám Daniela Magálová, Ivana Slabáková, Břetislav Osička, František Uher za doprovodu Moravanky. No a přátelé, teď si poslechneme další písničku, kterou tady máme. Antonín Havarta, Antonín Havlíček, Miliony hvězdiček, Josef Opelt a bude hrát Malá česká dechovka.

Přátelé, doznělo nám tango miliony hvězdiček, dospíval Josef Oplet za doprovodu malé české dechovky. A já mám tady, chci vám představit na pěknou notečku, právě po našem pořadu budete poslouchat tento pořad a osvětimanská cymbálová muzika vám bude hrát. Dnešní pořad vás zavede do Osvětiman za tamní cymbálovou muzikou. Ta vznikla v 70. letech minulého století. Připomeneme jejího zakladatele, primáše i zpěváky a nebudou chybět snímky z obnoveného CD, které vyšlo k 50. výročí založení muziky. Uslyšíme nahrávky z let 1983, 1984 a 2004 i živé z výročního koncertu v roce 2023. Pořad připravila Markéta Vašulková. Tak a vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám pokojný večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, za malou chvíli zazní zprávy, pořad na pěknou notečku. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu U zámecké kašny. K tuto orchestrální skladbu pro nás napsal Miloslav Richard Procházka a hrají Kumpánovi muzikanti. Přeji vám krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně otevřeli byty pro stárnoucí rodiče pečující o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Města na jihu Moravy zatím volební komise obsazená nemají, zájem je různý. Česko dokončuje plán, který má snížit počet nádorů způsobených viry HPV a zítra bude polojasno, později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Tašínského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2 plus KK poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby, říká ředitel městské organizace Miroslav Foltín.
2: První klienti se nastěhují do konce září a potom máme zásobník lidí a průběžně budeme ubytovávat. Sociální pracovníci tady budou nahodile, nebude to jako třeba domov pro seniory, je to volné bydlení se sociální podporou, tady kousek je pečovatelská služba, takže se to nějakým způsobem propojí.
0: V domě je také 6 menších bytů pro krátkodobé nouzové ubytování pro lidi se zdravotním znevýhodněním nebo seniory v obtížné životní situaci. V přízemí navíc do 2 měsíců přibude denní stacionář. Města na jižní Moravě zatím nemají plně obsazené okrskové volební komise. Své zástupce mohou do komisí delegovat volební strany do středeční 16. hodiny. Zatím tak učinili jen některé, zjistila to Česká tisková kancelář od mluvčích radnic. Případná volná místa doplňují města dalšími zájemci či úředníky. Zda zájem o práci v komisích ovlivnilo letošní zvýšení odměn, bude podle radnic patrné spíše až po uzavření nominací. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, takzvaným HPV. Před 50 se s HPV infekcí podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu, zdůrazňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
3: Klade si za cíl v návaznosti na evropskou strategii, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovaly preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
0: Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si opět můžou prohlédnout český sloup nejsvětější trojice bez lepšení. 32 metrů vysoký monument zapsaný v seznamu UNESCO zakrývalo více než 2,5 roku. Řemeslníci při rekonstrukci opravili kamennou výzdobu a obnovili kovové prvky a zlacení. Zbývá ještě dokončit opravy ve spodní části.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo, hlavně večer a v noci déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Teploty 29 až 32 stupňů, vítr bude foukat mírný, jižní až jihozápadní, později severozápadní až západní, na frontě a v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž čekejte vysokou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor u nehody na 11,5 kilometru ve směru na Břeclav. Na silnici 55 počítejte s omezením po nehodě u Lužic a neprůjezdná zůstává po nehodě silnice z Hrušova nad Jevišovkou do Litobratřic. Klidné cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Krásny podvečer, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Dnes se společně vydáme do Osvětiman, do obce na úpatí Chřibů. Tato obec má v sobě kromě krásné krajiny také velmi zajímavou písňovou stopu. V 70. letech se do povědomí lidí této obce zapsalo těleso cymbálová muzika při klubovém zařízení MNV Osvětimany. Ta se samozřejmě později přejmenovala. Doprovázela místní slovácký krůžek, ale vystupovala také samostatně se zpěvačkami a zpěváky, kteří dali osvětimanským písním konkrétní hlas a tvář. A rozhodně nešlo jen o muziku pro domácí hraní. Osvětimanská cymbálová muzika se objevila na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, zazněla v rozhlase i v televizi a její nahrávky se dostaly také na výběry nejlepších pořadů slováckých roků v Kyjově. V první ukázce se nepředstaví nikdo jiný než právě osvětimanská cymbálová muzika s nahrávkou z roku 2004. A začneme pěkně energicky. Odpusťte, Švec umřel a Zima bylo. Tuto skladbu ostatně muzika považuje za svou znělku.

Za osvětimanskou cymbálovou muzikou, které se věnujeme v dnešní pěkné notečce, nestojí jen název obce a několik nahrávek. Stojí za ní především lidé, kteří dali místním písním tvar, zvuk a další život. Jednou z klíčových osobností byl Josef Machálek, zakladatel muziky. Patřil k těm, kteří dobře věděli, že lidová píseň sama od sebe nezmizí ze dne na den, ale může se postupně vytrácet, pokud se jí nikdo nevěnuje. Proto řadu písní z Osvětiman a okolí zpracoval a upravil pro cymbálovou muziku. Výraznou stopu zanechal také Luděk Běťák, jehož jméno je s muzikou nejvíce spojováno dodnes. Podílel se na uměleckém vedení muziky, na úpravách repertoáru a později také na výběru písní pro nahrávky i zpěvník. Byl tedy nejen muzikantem, ale také nadšencem, který přemýšlel nad tím, jak místní písňový materiál uchovat a prezentovat. Důležitou roli měl i Jan Potyka, který se spolu s Luďkem Běťákem střídal ve vedení muziky jako primáš. No a k dobré muzice samozřejmě patří i zpěváci. S osvětimanskou muzikou vystupovali například zpěvačky Krýsová, Mičková, Potyková a další. Díky nim nezůstaly písně jen v notách a úpravách, ale zněly tak, jak znít mají, tedy lidským hlasem. Když mluvíme o osvětimanské cymbálové muzice, mluvíme vlastně o spolupráci několika výrazných osobností. O lidech, kteří dokázali spojit muzikantskou praxi, znalost místního prostředí a hlavně chuť předat písně dál a také si je patřičně užít. O tom se ostatně přesvědčíme už v další ukázce. Ta je z roku 1983. Putovali hudci.

Příběh o světimanské cymbálové muziky, o které si povídáme v dnešní pěkné notečce, se neuzavřel v 70. a 80. letech 20. století, ale výrazně se znovu připomněl také po roce 2004 a potom také i později při 50. výročí. Právě k tomuto výročí vyšlo obnovené a nově zmástrované CD, které navazuje na oblíbenou nahrávku z roku 2004. Ta už byla spolu s některými archivními záznamy téměř nedostupná a tak dostali osvětimanské písně druhou šanci vrátit se k posluchačům. Nové vydání přináší nejen původní nahrávky, ale také archivní snímky z let 2004 a 2006. Posluchač se tak může vrátit k posezení u cymbálu, k atmosféře sklepa u rytíře Smetany, ale především k písním, které k osvětimanům patří. Další ukázka bude právě z roku 2004 a bude se jednat hned o sadu písní s názvem To cvečkovo pérko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, který nás zavedl do podhůří Chřibů, do Osvětiman, a to za osvětimanskou cymbálovou muzikou. Částečně jsme již o nahrávkách povídali, ale zajímavé je hlavně i složení obnoveného CD. První část tvoří záznam z koncertu ve Ždánicích v roce 1984 a nahrávky z roku 1983. Druhou část pak snímky pořízené při osvětimanském natáčení v roce 2004. Tehdy se vedle členů kapely zapojili také hostující muzikanti z muziky Jury Petru a Tetky z Uherského Ostrohu. Radou a pomocí přispěli osobnosti na slovo vzaté Jaromír Nečas a Jiří Plocek. A právě Jaromír Nečas sehrál v příběhu osvětimanské muziky důležitou roli. Všiml si ji při vystoupení v Kyjově a ve Strážnici a pomohl ji přivést k natáčení. Jeden z primášů, Luděk Běťák, na začátky muziky později vzpomínal s úsměvem. Říkal, že někteří se na nástroje učili hrát až kvůli kapele. V Kyjově a Hradišti už tehdy fungovaly velké muziky, ale v Osvětimanech nic podobného nebylo. Dnes už muzika vystupuje jen výjimečně. Ale jak Luděk Běťák dodal, věkový průměr je sice přes 70 let, ale duchem jsou pořád mladí. O tom svědčí také to, že se před 3 lety, a to 1. dubna, uskutečnil koncert k 50. výročí založení muziky. A právě z tohoto koncertu bude i další nahrávka Ve Bzenci na rýnku.

Dnešní notečka nás zavedla do Osvětivan k tamní cymbálové muzice. Připomněli jsme si její začátky v 70. letech, muzikanty a zpěváky, kteří kolem ní stáli, i písně, které se díky nim dostaly mezi posluchače. Zastavili jsme se také u nahrávek a obnoveného CD. Je dobře, že tyto písně nezůstaly jen v paměti několika lidí, ale mají podobu, ke které se můžeme vracet, jak je nám libo. Osvětimanské cymbálové muzice přejeme, aby je společné hraní pořád bavilo, a i když už se dnes neschází pravidelně, ať se jim daří dát se alespoň čas od času zase dohromady, pro sebe, pro známé, pro Osvětimany a především pro radost. V poslední ukázce se představí muzika na nahrávce z roku 1983. Tato nese název Kdo má zlou ženu. Vážení a milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun. Přejeme vám příjemný podvečer a těšíme se zase někdy naslyšenou. A pokud máte chuť, můžete si nás pustit v archivu pěkných noteček na našich webových stránkách.

0: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Deňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Arseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy?
2: Ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový

0: Wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje. V tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama nebo mezi klubama, jsme si chodili takhle za závod a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal jsem něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili. Kdy jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
0: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
0: Těch 15-16 roku, no.
1: A cože, jste tak brzo skončil?
0: No manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
0: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
0: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Byl takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičný, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durduňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aurelie, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aurelie, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasů, že v září nebudou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam. Tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salut Roma, a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu. Takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelným technologie má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástup dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem. Musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? Vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trému jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shora zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo... Vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že jo, i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou. No.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapitá objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jen v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuje, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až tady ten zoubek vypadne a vyroste, takže za rok přijď, no a tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruješ to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roku, jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak si říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano.
0: Už 680, no, je to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dýchal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože si říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty na ty hezky úklid a tím už končíme, jako když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty na ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár lidí mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teda přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde, nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26-27 let to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou.
1: Ano.
0: Paní Maria Rotrová. No. Takže těch 26, ta dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten,
1: to, ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menší, no tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajeme s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičená, tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No postivě? Jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině.

Ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na

0: knižku na zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
1: A tomu říkáte myslivost?
0: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
1: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
0: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, ale opak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
1: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
0: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. No a to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
1: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
0: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohů na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně zanířany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma, zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java, je to zkratka zakladatelů. Teďka si nespomenu, jak se jmenuje. České motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety. To všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti. V podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
3: To přesně nevím, ale asi ano.
4: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevím.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
5: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamo elektrické stroje v nizozemském Maarsenu. Ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
6: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
7: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
8: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
7: Taková ta nablízkaná.
8: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
7: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
9: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
7: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
9: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
7: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
9: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
7: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
9: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
7: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
9: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
7: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
9: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
7: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
8: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
10: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády i díky panu Janečkovi byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo vandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderermobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja-va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jinonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá, jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů, samozřejmě platí i o motocyklech, směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadstru, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým šedesátinám dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku.
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verzi vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC, právě s tím čtyřdobým motorem, a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Java Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. Ale ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba ti tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte za datlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Кам пак ви два смутні?
1: Але оси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав за датліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva kmotřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7 a 17 a 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, daj mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bysme nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordie sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj? Ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nadranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
4: Ano.
2: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloděj.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakra blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Runcaj si děláš?
0: Jak by to Runcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si! Hned se zdolu, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcaj si, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři! Mordie, Firok, když já si narazím. Rychtáři!
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A pí kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s Cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kuslouky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu. Pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany.
3: Hej, hej.
1: Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať, a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni,

0: Jandej se ho uvázal ke sloupu a povídá:
1: Tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
0: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
1: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati, protože si mi dvakrát zalhala. Povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
0: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu, já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
0: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl.
3: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
0: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
1: A ty mu nepovol.
0: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
1: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
0: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
1: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
0: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
1: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
0: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
1: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
0: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
1: Ela, hej, hej, hej!
0: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
1: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
0: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář dvě a starosta ten tři. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti tři se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit Jandejska. Richtář si houkl pro dráby, vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět Jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro Jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátrum, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
0: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest

i kdy netrvá přes dvě půlnoci. Za to Jan Dejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil rychtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, je 8. září úterý, začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste se vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před 1000 lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Narodila se v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zetkat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. Viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladatele.
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako bych se s něma chtěl zetkat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: A ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy. Jo? Tak spousta lidí utekl kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života v době, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte. Jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi? Že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně. A víte v čem? Nebojí se zubaře, já když jdu k zubařovi a zubař zapne.
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Ostrova u Prachatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím, a bez masí jídla ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se říká, zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat. I se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranu, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak by se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že nás.
1: Nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaše stanici do otevřených dveří, tak třeba stane.
1: Jsem do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude teď den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to teď moderujou.
0: Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: Já pohledy, tak to zlý. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím, vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, dívám se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Teď, dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc, tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdybych se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace. Prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako ve skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to Země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to jsem nechtěl. No,
0: tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnu i pod Radoštěm na Vakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem byl, nebo jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. Tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochoz. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám mu, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně toho, té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, a ty máš strach? On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to. No, svým způsobem mu závidím. Jsem mu záviděl, teď už ne, protože jsme na stejné lince
0: to, ale to je důležité. Ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Olina.
1: No tak to je právě ono. Že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasné, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
1: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy. Jo? Takže manžel s manžela se stala žena, z manželky muž. Tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně. Nebo to mi vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynuli ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co. Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř. Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava z Pelhřimova. Je tady
1: já
0: noční linka.
1: Zdravím paní Ruška, všechny posluchače noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tý žijící osobě, byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku, teď současný, jak se cítí a jak vlastně je
0: no, ale
1: plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let, to
1: no, ano, právě,
0: přes 90.
1: Má hodně právě, tak já obdivu tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb. Vlastně mu nejvíc ve světě, jakoby alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co nějak jsem zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle na ten den do té situace by vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, byste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná do současný doby, no spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako skákám v kapelách, nebo kapele nějaké, kde, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jakoby zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no tohle no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my posluchači
1: jako představujeme? Jako já si myslím, že je hrozně skromný, neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává na jeho známá indiánku, že z manželku z kmene Čeroký, že je taky zaslech, že má takový indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý, ale ještě podbočivo toho Viliho nezná a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigou Masarykem. Mm-hmm. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo, jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auta, jezdilo se na koních, auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No.
1: Byl to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou jako první československý prezident měl.
1: Na ten den, jak to říkala. Já to nechtěl bych to asi pro ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou. Ano, kdo ví,
1: já bych měl asi respekt, já bych právě měl respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jednu jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Jako seděl,
0: je to taková konkrétní to? Otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Ne, trošku to jakoby jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, kdyby...
0: Jak by vyřešil...
1: Řešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy
1: dnešní
0: doby, no ale to by byla výborná,
1: doby, no,
0: to by byla
1: ale,
0: výborná
1: by byla, otázka. Ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to pokračovalo. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to už se všechno mění, že jo.
0: A Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
0: No, to není jen tak jakoby, prarodiče, no toto bylo v podstatě
1: jako, myslím si, že tam na té 5 000, to na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kále čtvrtý, který podle to dokázal daleko více, jakoby si myslím, že více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, kále čtvrtý král. Ale jako každý, podle mě ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl všeho. Ty tam ty zprávy jsou uvedený, všechny ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat vědou, který tady není, aby, a nesmí se tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, bych řekl. Která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím
1: dobrá,
0: se mějte dobře.
1: Téma. Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Jo, já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, tak stlumíme.
1: Vydržte, já už se vidím rádio ještě.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, ježiši, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak a bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla, oni neměla ten život taky jednoduchý a lehký. Vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jejich byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kdybyste měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, no. Jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že by vás potěšila ne, třeba ne, i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Jerika procitla a připojila k vám. Do těžku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně
1: v pořádku. No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte, že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no. Že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala servat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký, ano, vlastně jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený

0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár, v kůži koho byste se chtěla zítra probudit.
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho,
0: třeba
1: filmovou herečku, já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si. Měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila a já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde a všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje, bere to prostě tak nějak samo za sebou.
0: No
1: to
0: ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano,
1: ano, děkuji vám, dobrou noc.
0: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazií a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Chtěla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo. Já jsem dělala jako holka různý bojový umění. Chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana. A mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem. Jo, to je borec prostě. Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to milovala. Určitě.
3: No,
0: vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala. Ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte.
3: On nebyl hercem.
0: Čím byl? No. Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný.
3: Já jsem si myslela,
0: že to bude navždy.
3: On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný, já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný.
0: No.
3: Já jsem to musela vidět, Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: no,
3: vtipy.
0: A že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy, humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý, slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, zase po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak aby to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím. Mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události,
1: tak,
0: možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovace nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Kéž by to šlo všechno namíchat, líbilo.
1: No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu, jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
1: To bylo krásné. Pravda.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte
1: ráda. Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já když, já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda.
1: Pak jsem to...
0: Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková deset roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu ty James Goodellové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové jako zoolog, ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
0: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
1: Tak jo.
0: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšedněla, ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže on tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, protože ono někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký někdo po něm něco chce a to tak, takže někdy není čas, no.
0: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
0: Dobře.
1: Téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to...
1: Nám spadla pec.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byli vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel. Přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló. Tak vidím, že

0: říkáte, ale asi jsem byla mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
1: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
0: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
1: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
0: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
1: Takže byste chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
0: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, jo?
1: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
0: ne,
1: někdy
0: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodky tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
1: Děkujeme, že jste se
0: a jinak
1: volala.
0: Mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda, já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde a poslouchám skoro každou chvíli a tak jako je to příjemný a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou ty osmdesátníci a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. Nevím, no,
1: my
0: tak to mám ráda.
1: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
0: Ano.
1: Děkujeme a opatrujte se naslyšenou.
0: Ano, tak jo, dobrou noc.
1: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si pro to naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se
2: ty ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
4: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No u mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: no já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já si byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co...
1: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... No já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti, to.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo ať by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy odstli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat, a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobeče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: člověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem vylez ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František Nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, to jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli

0: No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě, jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády a já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí, a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka nepěl a vzpomínám.
1: Děkuju vám.
2: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
3: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.